0: kvůli pochybením zavinila havárii helikoptéry N-351 a následné zpoždění záchrany její šestičlenné posádky. ČTK o tom informoval právní zástupce Kellnerových František Honsa. Hlavním cílem žaloby je podle něj zjistit, jak k nehodě došlo, co jí předcházelo a kdo je za příslušná pochybení odpovědný. V aljašském Anchorage přitom začal už minulý týden soudní proces týkající se tragické nehody vrtulníku, při které kromě Kellnera zemřeli další čtyři lidé. Ústí nad Labem zprovoznilo unikátní trolejbusovou jednosměrku. Od tohoto týdne jezdí lidé k hornímu vstupu tamní zoo na místo autobusů právě elektrickými vozy s baterkami. Ve výstupní ulici vedou dráty pouze ve směru do strmého kopce. Mluvčí ústeckého dopravního podniku Jana Dvořáková Impulzu vysvětlila, že současná technika si s tím umí poradit.
1: Ve směru stoupání mají vozidla nejvyšší odběr elektrické energie. Při jízdě z kopce vozidla zároveň rekuperují elektrickou energii, která slouží k napájení například topení, klimatizace a dalších elektrických zařízení, případně také k dobíjení trakční baterie.
0: Místo krátkých autobusů tak ve výstupní ulici jezdí už jen kloubové trolejbusy. Ty jsou tak mnohem prostornější a v kopci navíc mnohem tiší. Z fasády proslulého Kennedyho centra ve Washingtonu mizí jméno prezidenta Donalda Trumpa. Federální soud rozhodl, že přejmenování budovy bylo nezákonné a nařídil okamžitou nápravu. V hlavním městě Spojených států je tak znovu o zábavu postaráno.
2: Kolem odstraňování Trumpova jména z Kennedyho centra je pořádný rozruch. Místní i turisté si akci fotí, chtějí mít tento historický moment zvěčněný. Stejně tak jako přítomní novináři. Na vymazání jmen na všech propagačních materiálech zbývá zaměstnancům čas už jen do 12. června. A to včetně demontáže obřích písmen na fasádě. Prezident Trump ve své reakci označil autora soudního verdiktu za podjatého odpůrce. Doslova řekl, že pokud na centru nebude jeho jméno, končí se všemi opravami. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Jakub Menšík na Roland Garros končí. 20-letý český tenista nakonec do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na pařížské antuce podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. Semifinálový zápas prohrál po více než 3 hodinách. I tak prostějovský rodák odjede z Francie s Grand Slamovým maximem. Doplním, že Zverevovým soupeřem v nedělní bitvě o titul bude Ital Flavio Coboli. Ten přitom postoupil do finále bez boje. Jeho krajan Matteo Arnaldi totiž onemocněl a krátce před začátkem semifinále oznámil, že nebude schopný duel odehrát. V sobotu bude většinou slunečno, během dne má ale přibývat oblačnosti a zejména v Čechách se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Tam, kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát, chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá, protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí, to ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid, chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při pluty, dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, vojsku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musí znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Lidé z úřadu vlády zůstávají i po páteční stávce dál ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Vedoucí úřadu Tünde Barta ale v pátek formální převod agent a expertů ze Strakovy akademie uzavřela. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo celkem 58 zaměstnanců. Premiér Andrej Babiš k tomu uvedl, že ho stávka mrzí. Zdůraznil přitom, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby. Přesun agent na ministerstva tuto podporu podle něj ještě posílí. Policisté pokročili v případu nálezu částí lidského těla v Kinčperku nad Ohří. Jednu osobu obvinili z vraždy a navrhli vzetí do vazby. Její identitu ale zatím neupřesnili. V případě odsouzení hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem nálezu části lidského těla v Kinčperku nad Ohří se kriminalisté zabývají od středy. Média přitom spekulují o tom, že zadrženou je žena a obětí malé dítě. To ale policie zatím oficiálně nepotvrdila. Nejhorší riziko plastické chirurgie je až oslepnutí, přitom se to může stát i rukama odborníků. Ti ale dokáží snížit riziko a minimalizovat případné následky.
2: Před rizikem oslepnutí varuje předseda společnosti estetické a laserové medicíny Roman Šmucler. Přesná čísla plného oslepnutí po zákroku podle něj ale neexistují.
3: My víme, že jsou asi 400 vědecky zpublikovaných oslepnutí. Tohle tak někdo nenapíše. V České republice nevíme o někom, kdo oslep, ale těch parciálně osleplých těch já už potkal hrozně. Takže jsou to 10 000 těch osleplých, tak nepochybně budou 10 000 těch, co částečně osleply.
2: Doktorka Věra Terzejská Impulzu řekla, že nejhorší je, když výplňové látky nebo jiné invazivní procedury provádějí kosmetičky. Ty na to totiž nemají oprávnění.
4: Dneska těch klinik, které nejsou kvalifikované, nepracují tam kvalifikovaní lékaři, přibývá jak houby po dešti, bohužel. A za mě samozřejmě se dneska na internetu dá zjistit informace o té, které klinice, jaký lékaři tam pracují.
2: Estetická medicína je v posledních dvou dekádách nejrychleji rostoucí segment medicíny, zároveň ale nejméně regulovaný a s největší komercí. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Vladimír Putin údajně jednal s Gerhardem Schröderem. Právě bývalého německého kancléře by si šéf Kremlu přál jako prostředníka pro možné rozhovory mezi Ruskem a Evropou. Agenturu Interfax v pátek o schůzce informoval Putinův poradce Jurij Ušakov. Podrobnosti ale nezdělil. Ze zveřejněné zprávy Interfaxu přitom nevyplývá, zda schůzka proběhla v pátek a zda to bylo na okraji nynějšího Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Vývoj počasí sledují i motocykloví závodníci. Jak nám potvrdil jediný český jezdec v seriálu MotoGP Filip Salač, teploty mohou výkon při závodech ovlivnit. A nemyslel tím jen jezdce, kteří často zhruba 3/4 hodiny krouží na okruhu ve velkém horku.
5: Pneumatiky, když je asfalt na nějakých 35-33 stupňů, tak už začínají přehřívat, více kloužou, více ubývají a je to těžší. Zároveň vlastně ta vysoká teplota ovlivňuje chování té motorky, hůř to brzdí, ten rám vlastně, když se přehřeje, tak pořád je to kus železa, změkne, chová se jinak.
1: Za 2 týdny uvidíme Filipa Salače u nás, a to při motocyklové Grand Prix v Brně, která se na Masarykově okruhu pojede od 19. do 21. června. V sobotu bude většinou slunečno, během dne má ale přibývat oblačnosti a zejména v Čechách se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Řidiči zažili komplikace na D3. Dálnici v úseku mezi Soběslaví a Planou nad Lužnicí ve směru na Prahu v pátek večer zhruba na hodinu uzavřela nehoda osobního auta. Řidič vozu jel podle policejních informací pravděpodobně příliš rychle a nezvládl řízení. Vozidlo se následně převrátilo a skončilo mimo silnici. Záchranáři ošetřili jednu ženu s lehčím zraněním a převezli ji k dalšímu vyšetření do Táborské nemocnice. K obnovení provozu na dálnici došlo krátce před 8:45 večer. Rodina Petra Kellnera vytáhla do právní bitvy. Příbuzní zesnulého českého miliardáře v žalobě vytýkají společnosti TML, že v roce 2021 kvůli několika pochybením zavinila havárii helikoptéry N351 a následné zpoždění záchrany její šestičlenné posádky. ČTK o tom informoval právní zástupce Kellnerových František Honsa. Hlavním cílem žaloby je podle něj zjistit, jak k nehodě došlo, co jí předcházelo a kdo je za příslušná pochybení odpovědný. V aljašském Anchorage přitom začal už minulý týden soudní proces týkající se tragické nehody vrtulníku, při které kromě Kellnera zemřeli další 4 lidé. Ústí nad Labem zprovoznilo unikátní trolejbusovou jednosměrku. Od tohoto týdne jezdí lidé k hornímu vstupu tamní zoo na místo autobusů právě elektrickými vozy s baterkami. Ve výstupní ulici vedou dráty pouze ve směru do strmého kopce. Mluvčí ústeckého dopravního podniku Jana Dvořáková Impulzu vysvětlila, že současná technika si s tím umí poradit.
2: Ve směru stoupání mají vozidla nejvyšší odběr elektrické energie. Při jízdě z kopce vozidla zároveň rekuperují elektrickou energii, která slouží k napájení, například topení, klimatizace a dalších elektrických zařízení, případně také k dobíjení trakční baterie.
1: Místo krátkých autobusů tak ve výstupní ulici jezdí už jen kloubové trolejbusy. Ty jsou tak mnohem prostornější a v kopci navíc mnohem těžší. Z fasády proslulého Kennedyho centra ve Washingtonu mizí jméno prezidenta Donalda Trumpa. Federální soud rozhodl, že přejmenování budovy bylo nezákonné a nařídil okamžitou nápravu. V hlavním městě Spojených států je tak znovu o zábavu postaráno.
3: Kolem odstraňování Trumpova jména z Kennedyho centra je pořádný rozruch. Místní i turisté si akci fotí, chtějí mít tento historický moment zvěčněný, stejně tak jako přítomní novináři. Na vymazání jmen na všech propagačních materiálech zbývá zaměstnancům čas už jen do 12. června, a to včetně demontáže obřích písmen na fasádě. Prezident Trump ve své reakci označil autora soudního verdiktu za podjatého odpůrce. Doslova řekl, že pokud na centru nebude jeho jméno, končí se všemi opravami. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Jakub Menšík na Roland Garros končí. 20-letý český tenista nakonec do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na pařížské antuce podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. Semifinálový zápas prohrál po více než 3 hodinách. I tak prostějovský rodák odjede z Francie s Grand Slamovým maximem. Doplním, že Zverevovým soupeřem v nedělní bitvě o titul bude Ital Flavio Cobolli. Ten přitom postoupil do finále bez boje. Jeho krajan Matteo Arnaldi totiž onemocněl a krátce před začátkem semifinále oznámil, že nebude schopný duel odehrát. V sobotu bude většinou slunečno, během dne má ale přibývat oblačnosti a zejména v Čechách se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

tvůj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, Conchita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje, tuto sem. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Když

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Lidé z úřadu vlády zůstávají i po páteční stávce dál ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Vedoucí úřadu Tünde Barta ale v pátek formální převod agent a expertů ze Strakovy akademie uzavřela. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo celkem 58 zaměstnanců. Premiér Andrej Babiš k tomu uvedl, že ho stávka mrzí. Zdůraznil přitom, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby. Přesun agent na ministerstva tuto podporu podle něj ještě posílí. Policisté pokročili v případu nálezu částí lidského těla v Kinčperku nad Ohří. Jednu osobu obvinili z vraždy a navrhli vzetí do vazby. Její identitu ale zatím neupřesnili. V případě odsouzení hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem nálezu části lidského těla v Kinčperku nad Ohří se kriminalisté zabývají od středy. Média přitom spekulují o tom, že zadrženou je žena a obětí malé dítě. To ale policie zatím oficiálně nepotvrdila. Nejhorší riziko plastické chirurgie je až oslepnutí, přitom se to může stát i rukama odborníků. Ti ale dokáží snížit riziko a minimalizovat případné následky.
2: Před rizikem oslepnutí varuje předseda společnosti estetické a laserové medicíny Roman Schmutzler. Přesná čísla plného oslepnutí po zákroku podle něj ale neexistují.
3: My víme, že jsou asi 400 vědecky zpublikovaných oslepnutí. Tohle tak někdo nenapíše. V České republice nevíme o někom, kdo oslep, ale těch parciálně osleplých těch já už potkal hrozně. Takže jsou to 10 tisíce těch osleplých, tak nepochybně budou 10 tisíce těch, co částečně osleply.
2: Doktorka Věra Terzejská Impulzu řekla, že nejhorší je, když výplňové látky nebo jiné invazivní procedury provádějí kosmetičky. Ty na to totiž nemají oprávnění.
4: Dneska těch klinik, které nejsou kvalifikované, nepracují tam kvalifikovaní lékaři, přibývá jak houby po dešti, bohužel. A za mě samozřejmě se dneska na internetu dá zjistit informace o té, které klinice, jaký lékaři tam pracují.
2: Estetická medicína je v posledních 2 dekádách nejrychleji rostoucí segment medicíny, zároveň ale nejméně regulovaný a s největší komercí. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Vladimír Putin údajně jednal s Gerhardem Schröderem. Právě bývalého německého kancléře by si šéf Kremlu přál jako prostředníka pro možné rozhovory mezi Ruskem a Evropou. Agenturu Interfax v pátek o schůzce informoval Putinův poradce Jurij Ušakov. Podrobnosti ale nezdělil. Ze zveřejněné zprávy Interfaxu přitom nevyplývá, zda schůzka proběhla v pátek a zda to bylo na okraji nynějšího Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Vývoj počasí sledují i motocykloví závodníci. Jak nám potvrdil jediný český jezdec v seriálu MotoGP Filip Salač, teploty mohou výkon při závodech ovlivnit. A nemyslel tím jen jezdce, kteří často zhruba 3/4 hodiny krouží na okruhu ve velkém horku.
5: Pneumatiky, když je asfalt na nějakých 35-33 stupňů, tak už začínají přehřívat, více kloužou, více ubývají a je to těžší. Zároveň vlastně ta vysoká teplota ovlivňuje chování té motorky, hůř to brzdí, ten rám vlastně, když se přehřeje, tak pořád je to kus železa, změkne, chová se jinak.
1: Za 2 týdny uvidíme Filipa Salače u nás, a to při motocyklové Grand Prix v Brně, která se na Masarykově okruhu pojede od 19. do 21. června. V sobotu bude většinou slunečno, během dne má ale přibývat oblačnosti a zejména v Čechách se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Řidiči zažili komplikace na D3. Dálnici v úseku mezi Soběslaví a Planou nad Lužnicí ve směru na Prahu v pátek večer zhruba na hodinu uzavřela nehoda osobního auta. Řidič vozu jel podle policejních informací pravděpodobně příliš rychle a nezvládl řízení. Vozidlo se následně převrátilo a skončilo mimo silnici. Záchranáři ošetřili jednu ženu s lehčím zraněním a převezli ji k dalšímu vyšetření do Táborské nemocnice. K obnovení provozu na dálnici došlo krátce před 8:45 večer. Rodina Petra Kellnera vytáhla do právní bitvy. Příbuzní zesnulého českého miliardáře v žalobě vytýkají společnosti TML, že v roce 2021 kvůli několika pochybením zavinila havárii helikoptéry N351 a následné zpoždění záchrany její šestičlenné posádky. ČTK o tom informoval právní zástupce Kellnerových František Honsa. Hlavním cílem žaloby je podle něj zjistit, jak k nehodě došlo, co jí předcházelo a kdo je za příslušná pochybení odpovědný. V aljašském Anchorage přitom začal už minulý týden soudní proces týkající se tragické nehody vrtulníku, při které kromě Kellnera zemřeli další 4 lidé. Ústí nad Labem zprovoznilo unikátní trolejbusovou jednosměrku. Od tohoto týdne jezdí lidé k hornímu vstupu tamní zoo na místo autobusů právě elektrickými vozy s baterkami. Ve výstupní ulici vedou dráty pouze ve směru do strmého kopce. Mluvčí ústeckého dopravního podniku Jana Dvořáková Impulzu vysvětlila, že současná technika si s tím umí poradit.
2: Ve směru stoupání mají vozidla nejvyšší odběr elektrické energie. Při jízdě z kopce vozidla zároveň rekuperují elektrickou energii, která slouží k napájení, například topení, klimatizace a dalších elektrických zařízení, případně také k dobíjení trakční baterie.
1: Místo krátkých autobusů tak ve výstupní ulici jezdí už jen kloubové trolejbusy. Ty jsou tak mnohem prostornější a v kopci navíc mnohem těžší. Z fasády proslulého Kennedyho centra ve Washingtonu mizí jméno prezidenta Donalda Trumpa. Federální soud rozhodl, že přejmenování budovy bylo nezákonné a nařídil okamžitou nápravu. V hlavním městě Spojených států je tak znovu o zábavu postaráno.
3: Kolem odstraňování Trumpova jména z Kennedyho centra je pořádný rozruch. Místní i turisté si akci fotí. Chtějí mít tento historický moment zvěčněný. Stejně tak jako přítomní novináři. Na vymazání jmen na všech propagačních materiálech zbývá zaměstnancům čas už jen do 12. června. A to včetně demontáže obřích písmen na fasádě. Prezident Trump ve své reakci označil autora soudního verdiktu za podjatého odpůrce. Doslova řekl, že pokud na centru nebude jeho jméno, končí se všemi opravami. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Jakub Menšík na Roland Garros končí. 20-letý český tenista nakonec do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na pařížské antuce podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. Semifinálový zápas prohrál po více než 3 hodinách. I tak prostějovský rodák odjede z Francie s Grand Slamovým maximem. Doplním, že Zverevovým soupeřem v nedělní bitvě o titul bude Ital Flavio Coboli. Ten přitom postoupil do finále bez boje. Jeho krajan Matteo Arnaldi totiž onemocněl a krátce před začátkem semifinále oznámil, že nebude schopný duel odehrát. V sobotu bude většinou slunečno, během dne má ale přibývat oblačnosti a zejména v Čechách se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Zprávy v 6 hodin jsou za námi, teď už bude hrát skupina Gentour, všechno bude fajn. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásné ráno.

0: Český impuls. Víkend pro radost ze života.
1: U nás do mě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prirobíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka pri co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory.

Ani jeden kysli. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě lidsky smolí. Bo co není 100, proto mě lidsky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutí.

Se pravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čech,

0: přesunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Na českém impulzu milionář Jaromíra Nohavici. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. Za chvíli, co Čech, to muzikant, matriky a pověry.
2: Dnes na českém impulzu.
1: Máme tady sobotu 6. června. Rád bych vás pozval k repríze našeho hudebního kalendáře. Tentokrát se věnujeme písničce Já ti zpívám, kterou natočil Pavel Bobek. A budeme mluvit s textařem Michalem Žantovským. 7 hodin 50 minut hudební kalendář. Představíme vám zámeček na severu Čech, který původně vznikl jako mlýn. To bude v rubrice Máme Česko rádi v 10:30. A komik Milan Pitkin nás poučí o škůdcích v zemědělství ve 16:45. O 4 hodin nabízíme to nejlepší z vysílání Alexandra Hemaly. Teď už slibovaní triky a pověry, co Čech, to muzikant na českém impulzu.

Sobotní ráno na Českém impulzu za pár minut půl sedmé. Za chvíli budeme hrát katapulty, písničku Blues. Hrajeme české písničky celý den. Češi se při pozdravu líbají čím dál častěji. Ne všem ale musí být fyzický kontakt příjemný. No a o tom je naše víkendové hlasování. Jste příznivci líbání při pozdravu? Ano, ne, hlasujte na Facebooku Českého impulzu, ale nebo nám pošlete svůj hlas textovkou nebo WhatsAppkou na číslo 734 787 981. Jestli pak jste příznivci líbání při pozdravu?

0: Víkendové ráno na Českém impulzu, za chvíli se vydáme do roku 1971 v naší hudební dvojici, no ale ještě předtím se podíváme na to, jaké počasí čeká Českou republiku.
1: V sobotu bude většinou slunečno, během dne má ale přibývat oblačnosti a zejména v Čechách se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Taková je sobota na Českém impulzu. Jiří Korn právě dospíval Radost až do rána. No a před námi je výlet do roku 1971. V tomto roce vznikly obě písničky naší hudební dvojice. Marie Rotrová naspívala písničku Kůň bílý, no a Pavel Novák Nádhernou lásku. Tak si obě zahrajeme.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

písničky z roku 1971 na českém Impulzu, to byla naše hudební dvojice. Před námi Václav Neckář, Mademoiselle Giselle. Taky zprávy v 7 hodin. No a potom už začneme sestavovat naši meteomozaiku a proto budeme rádi, když nám pošlete WhatsAppku a napíšete, jak je právě u vás. Pište na 734 787 981. Tady je český Impuls.

0: Pro Český impuls. Zprávy v 7.
1: Pěkné ráno. Na cestě z Ústí nad Labem do Teplic počítejte se zdržením. Dělníci začali se stavbou okružní křižovatky u Chlumce. Přes den tam dopravu řídí sami stavbaři, večer a o víkendech semafory. Omezení pro motoristy potrvá do konce října. Starostka Chlumce Veronika Srnková věří, že po úpravách bude silnice bezpečnější.
2: U nás se jí říká křižovatka smrti, protože zde vyhaslo několik lidských životů. Bohužel se nám v tento okamžik sešlo ještě přilehlá výstavba náměstí v Chabařovicích, takže pro naše občany to bude bohužel znamenat větší komplikace, než jsme předpokládali, což jsme bohužel nemohli ovlivnit.
1: Místem denně projíždí zhruba 16 000 aut. Velkou část z toho tvoří kamiony. Transitní doprava místo omezení objíždí po dálnici D8. Desítky tisíc lidí míří do vojenského prostoru u Strašic. Rokycansko dnes opět hostí armádní akci Bahna. Už 36. ročník akce láká na současnou i historickou techniku a řadu ukázek.
3: Výcvikový prostor zadní Bahna ovládnou vojáci v terénu, technika v pohybu, historické scény, průlety a výsadkáři. Spolupráci ukážou jednotlivé jednotky. K vidění budou tanky Leopard. Poláci přivezou obrněný transportér Rosomak, Rakušané Pandury. Letos je zrušené záchytné parkoviště na okraji Dobříva. Pojedou ale autobusy z Plzně, Rokycan a Mirošova. Busy budou pendlovat mezi parkovišti ve Strašicích a vojenským prostorem.
1: Sledovaný americký lékař zůstává bez příznaků eboly. Po kontaktu s nakaženým v Kongu je dál izolovaný v pražské fakultní nemocnici Bulovka. Ebola má inkubační dobu maximálně 21 dní. Americkému pacientovi uplyne příští týden. Snowboardistka Zuzana Maďarová si do sbírky přidává nové ocenění. Premiérově ovládla anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě svazu lyžařů alpský lyžař Jan Zabystřan. Třetí byla snowboardkrosařka Eva Adamčíková. Dnešek bude slunečný, později může přibývat mraků a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přehánky, ojediněle i bouřky. Naměříme do 26 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásné ráno. Teď máme 3 minuty po 7 hodině, sobotu 6. června a už nám za chvíli bude zpívat Lenka Filipová o částečném zatmění srdce.

0: Urbánková a legendární Jackson ve vysílání Českého impulzu. Máme tady sobotu 6. června.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Za 5 minut bude 7:45, já vám přeju krásné ráno a tohle je naše nabídka pro dnešní den. Mimo jiné vám představíme zámeček na severu Čech, který původně vznikl jako mlýn. Který to je, tak to zjistíte v rubrice Máme Česko rádi přesně v 10:30 tady na Českém impulzu. Komik Milan Pitkin nás poučí o škůdcích v zemědělství odpoledne po 16:00 přesně ve 16:45. No a taky bych vás rád pozval k repríze hudebního kalendáře. Tentokrát se věnujeme písničce Já ti zpívám Pavla Bobka. Jak tahle písnička vznikala, tak to uslyšíte už brzy v 7:50 tady na Českém impulzu. No a tohle to je Karel Černoch, Petr Dvorský a Láska Prý a za chvíli si projdeme ranní téma.

0: 7 hodina, 16. minuta, tady je český impuls a české písničky 60. až 80. let. Už za chvíli hrajeme Viktora Sodomu a písničku Halo, děťátko. Češi se při pozdravu líbají čím dál častěji. Ne všem, ale musí být fyzický kontakt příjemný. No a my o tomhle víkendu zjišťujeme, jestli jste příznivci líbání při pozdravu. Hlasujete na našem Facebooku, necháváte tam i komentáře, píše Eva, se lidmi, které mám ráda, se líbám úplně běžně. Naopak Dana píše, jenom výjimkám. Jak to máte vy? Jste příznivci líbání při pozdravu? Hlasujte na Facebooku Českého impulzu nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Tady Český impuls.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará

0: Půl osmé, jedna minuta, tady je Český impuls a české písničky celý den. Hned po půl osmé, Dalibor Janda, Hurikán. Hlásí se Zdeněk Horní Polubný. Na pomezí Krkonoš a Jizerek od rána svítí sluníčko a je 10 stupňů. To středočeská Nivnice má mlhu a 11. Pěknou sobotu přeje Zbyněk. Děkujeme a taky přejeme. Sobota se bude koupat ve slunci a k tomu budou odpovídat taky teploty. Naměříme až 26 stupňů. Pěhou na kráse budou mraky, které k nám začnou přicházet z Bavorska. To by na západě Čech mohlo i sprchnout.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 7:41, posloucháte Český impuls a české písničky 60. až 80. let. Před námi je skupina Turbo a Chtěl jsem mít. Je to písnička z Impulzovic krabičky, takže i s komentářem. A kdo je patronem tentokrát? Pavol Habera.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
3: A keď jsme se nikdy osobně nepoznali, skupina Turbo byla taká naša spriateľená česká skupina. V tej dobe, keď sme my hrali reklamu na ticho, náročný, malú nočnú búrku a podobné pobrokové hity, sme si všimli, že v Čechách existuje kapela, ktorá je nám duchom veľmi blízka. Škoda, že sme nikdy nemali žiadny dvojkoncert, pretože si myslím, že Tým a Turbo mali úplne rovnaké faninky, absolútne rovnaké publikum. Bolo by to také porovnanie českého a slovenského pohľadu rovnakým smerom. Keď počujem pesničku Chtěl jsem mít, tak ma napadá, a nedivte sa mi, že kto vie, ako by znela v podaní Týmu.

0: Na Českém impulzu nám dospívala Marie Rotrová, 7 hodin a 51 minut. Přesně v 8 přineseme zprávy, ale do té doby stihneme ještě reprízu hudebního kalendáře pro tento týden. Vydáváme se ještě jednou na začátek 80. let s písničkou Já ti zpívám, kterou natočil Pavel Bobek. Textaře Michala Žantovského rozhovor poprosil expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Pane Žantovský, máte nějakou vzpomínku na vznik písničky Já ti zpívám, která spatřila světlo světa v roce 1981?
3: Ano, mám na ní velmi silnou vzpomínku a nejenom proto, že to byla ve své době velmi úspěšná píseň, ale měla specifický vznik. Já jsem většinou textoval pro Pavla Bobka písničky zahraničních autorů z angličtiny, ale tohle byla původní píseň, kterou jsme napsali s Karlem Zichem, který bohužel už také není mezi námi a která se tváří jako milostná píseň, ale ve skutečnosti je věnovaná našim malým dcerám. My jsme měli v té době všichni shodou okolností zhruba dvouleté dcery a ta písnička je o tom, jak zpívám té dvouleté holčice, která nechce usnout a chce pořád jenom, abych jí zpíval.
2: Já bych se nebál vás skoro označit jako dvorního textaře Pavla Bobka. Vzpomenete si i na začátky té vaší dlouhodobé spolupráce?
3: My jsme byli kamarádi vlastně dost dlouho předtím, než jsme spolu začali psát, nebo než jsem pro něj začal psát písničky.
2: To jste mi jednou říkal, že to byla taková skupina, připomeňte prosím koho.
3: Mladých lidí, která se na počátku tehdejší normalizace snažila se vymknout z té narůstající šedi okolo nás a bavit se nějakým důstojným a kulturním způsobem a hodně jsme jezdili po přátelích a po chalupách, po víkendech a pouštili jsme si muziku a ta muzika v tom hrála dost centrální roli, pochopitelně kvůli Pavlovi, který byl takovou vůdčí osobností té party.
2: No a i proto na něj teď budeme vzpomínat na rádiu Český impuls tím, že si pustíme vaše společné dílo Já ti zpívám.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko, rozbité vás.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. Evropská unie volá hasiče k pohotovosti. S letním počasím roste riziko lesních požárů. Unijní země proto nasadí rekordní počet hasičů i hasicí techniky. Pomáhat budou také dvě české helikoptéry. Plukovnice hasičského záchranného sboru Iva Brejzová říká, že Češi na léto trénovali usilovně.
2: V květnu jsme podstoupili certifikaci našeho týmu pro pozemní hašení lesních požárů s pomocí vozidel. Na velké mezinárodní cvičení do Portugalska bylo vypraveno 72 hasičů a 35 kusů techniky. Náš tým byl hodnocen velmi kladně.
1: Evropský mechanismus civilní ochrany pošle do rizikových oblastí téměř 800 hasičů, mezi nimi i 44 Čechů. Připravených bude také 22 letadel a 5 helikoptér. Cílem je rychlejší a účinnější zásah při velkých požárech. Na severu Slovenska došlo včera k železniční nehodě. Lokomotiva nákladního dopravce zezadu narazila do osobního vlaku. Některá slovenská média původně informovala o srážce dvou vlaků, při které se nikdo nezranil. Podle posledních zpráv jsou ale dva lehce zranění. V osobním vlaku cestovalo asi 100 lidí. Kvůli uvedené kolizi byla na necelou hodinu přerušená vlaková doprava na části hlavního koridoru mezi Žilinou a Košicemi, po kterém jezdí také vlaky českých dopravců. Fanoušci pražského metra dnes mají šťastný den. Díky dni otevřených dveří v depu Kačerov budou moci nakouknout do běžně nepřístupného zázemí. Dopravní podnik hlavního města Prahy nabídne mezi 10. a 16. hodinou prohlídku historických i současných souprav metra, servisní techniky nebo zázemí pro údržbu vlaků. Součástí programu budou také ukázky práce hasičů dopravního podniku a doprovodný program pro děti. Vstup na akci je zdarma. Automobiloví krasavci z celé Evropy končí moravskou pouť v Luhačovicích. Dnes mají lidé možnost si je prohlédnout v tamním lázeňském areálu. Soutěž elegance historických skvostů má téměř stoletou tradici.
3: Concours d'élégance, jak se setkání historických skvostů na čtyřech kolech nazývá, zavedla účastníky mimo jiné do Kroměříže, do Zlína, do Rožnova pod Radhoštěm, na Velehrad nebo na Pustevny a na závěr dnes do Luhačovic. Představuje se 50 plně funkčních vozidel světových značek časného narození, vynikající kondice a dokonalého vzhledu. V Luhačovicích se tato přehlídka krásy a elegance konala už v roce 1928. Některé vozy od té doby dosáhly hodnoty až 500 000 000 korun.
1: Dnes budou sluníčko postupně doplňovat mraky, v západní polovině Čech i přeháňkové a ojediněle bouřkové. Nejvyšší teploty čekáme mezi 21 a 26 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 8 hodině. Krásné ráno vám přeje Ludvík Pospíšil a trochu to tady teď po ránu rozhýbeme. Je tu Petr Kotval, Satelit.

0: Sobota 6. června, za chvíli Lenka Filipová Zamilovaná. Hrajeme české písničky 60. až 80. let.
1: Dnes na českém Impulzu.
0: Teď máme za minutu 8:45. Písničky s číslovkami vám nabídneme krátce po 8:30 v naší hudební dvojici. Dům hudebníka Boba Marleyho zneužívala mafie. Jak? Tak to ví náš cestovatel Jirka Kolbaba. Zeptáme se přesně v 14:30 tady na českém Impulzu. No a od 4 hodin nabízíme to nejlepší z vysílání Alexandra Hemaly, tedy scénky a vtipy. Tentokrát nás komik Milan Pitkin poučí o škůdcích v zemědělství. To bude přesně ve 16:45. No už za chvíli si projdeme ranní téma, tentokrát se vás ptáme na to, jestli jste příznivci líbání při pozdravu. Tak jak se vyvíjí naše hlasování, o tom za chvíli na českém Impulzu.

Sobotní program Českého impulzu, tohle byl Jiří Korn a za chvíli Karel Zich, Měla na očích brýle. Hrajeme české písničky celý den. Jste příznivci líbání

0: Sobota 6. června, hned po půl deváté hrajeme Pavla Vítka písničku Má svůj den. Vysílá s námi Dáša z Netěše od Řípu, Dášo, rád vás čtu, píše, že mají právě 9 stupňů Celsia a mlhu. A další zpráva přišla od Martiny z Lázní Bělohrad a tady je právě 11 stupňů Celsia. No jak to s tím počasím bude dál? Už několik dnů tady máme meteorologické léto, víkend proto bude letní a dnešek, sobota, ještě letnější. Plánuje slunce až 26 stupňů Celsia. K poledni se k nám ale přes Šumavu přehoupnou první mraky.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Sobota 6. června, posloucháte Český Impuls, zprávy dospívala Věra Špinerová a Zdeněk Mann. No a teď už si budeme hrát písničky, ve kterých najdeme nějakou číslovku. Před námi je hudební dvojice. Milan Chladil je nás 11 a k tomu přidáme 10, Dalibora Jandu 10 prstů pro život. Písničky s číslovkami.
1: Hudební dvojice
2: a neb jako vejce vejci.

Tolik na českém impulzu písničky s číslovkou, za námi je hudební dvojice, před námi Michal David, největší z nálezů a ztrát. Je tu sobota 6. června, kdo by váhal, jak naložit s dneškem, jsou tu dva typy za všechny. Vysoké mýto hostí festival Sodomkovo Vysoké mýto, mimo jiné se tu budou ukazovat automobily z karoserií Sodomka a autobusy Karosa. No a i vlastně ten další typ má kola. V Olomouci si užijí regionální den železnice. No a co se dnes děje, co je nového, to řekneme už za pár minut ve zprávách v 9.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné ráno. Zaměstnanci na úřadu vlády zůstanou ve stávkové pohotovosti i po včerejší stávce. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Vedoucí úřadu Tinda Bárta včera formální převod agent a expertů ze Strakovy akademie uzavřela. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo 58 zaměstnanců. Policie na Havlíčkobrodsku pátrá po 12-letém Romanu Rusenkovi. Chlapec z Letče nad Sázavou se včera nevrátil ze školy do svého bydliště. Nedal o sobě vědět a nemá u sebe telefon. Naposledy ho viděli večer s kamarádem poblíž školy. Chlapec má ukrajinskou státní příslušnost. Na sobě má zřejmě tepláky a šedou mikinu. Vysoký je 150 až 160 cm. Podle zjištění policie šel pravděpodobně kolem 10. hodiny večer po Heroldově nábřeží. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na policejní linku 158. V Karlovarském kraji vyjíždějí cyklobusy. Na rozdíl od jiných oblastí bude kolem Ohře a do Krušných hor jezdit pravidelně jen jedna linka. Ostatní spoje mají fungovat na objednávku.
2: Karlovarské hejtmanství, které cyklobusy zajišťuje, takhle postupuje už po několikáté. Pravidelný cyklobus bude jezdit z Chebu přes Vary na Klínovec, příležitostné třeba v Lázeňském Trojuhelníku nebo ve Slavkovském lese. Na rozdíl od jiných krajů není o podporu cyklobusů zájem ze strany radnic. Cesta na objednávku s předem zakoupenou jízdenkou je tak jediným řešením.
1: Hudební festival Metronom Prague se blíží. Od 19. do 21. června nabídne vystoupení desítek českých i zahraničních umělců. Celou akci zahájí držitelka ceny Anděl v kategorii Objev roku Marie April. Spoluzakladatel festivalu Martin Voňka nastínil některé plány pro letošní ročník.
3: Co se týká toho programu, posilujeme tu linku pro mladší lidi, vlastně mladou muziku, objevnou muziku a kombinujeme to s těmi, kteří už nás třeba i na Metronom navštívili, jako je Nick Cave nebo Sting, i Tom Odell. Chystáme tam komfortní areál, spolupracujeme na tom s Live Nation.
1: Program festivalu Metronom Prague nabízí umělce napříč všemi hudebními žánry. Poprvé se z výstaviště přesouvá do Letňan, nabídne tři hudební stage, tribuny i místo pro odpočinek, fresh festival se street foodem i grilovací zónou. Na slunečné obloze se postupně objeví mraky, v západní polovině Čech budou i přeháňkové, ojediněle bouřkové. Teploměr ukáže kolem 23 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 9 hodin, 3 minuty, přejeme vám krásné sobotní ráno, před námi Pavel Rod, krásnější než růže. Já jsem Ludvík Pospíšil.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl.

Tolik Viktor Sodoma na Českém impulzu. Ráno se nám pomalu láme do dopoledne. Za chvíli si budeme hrát Ivetu Bartošovou a dva roky prázdnin. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. A ptáme se vás na to, jestli jste příznivci líbání při pozdravu. Ano nebo ne? Hlasujete na Facebooku Českého impulzu, píšete i komentáře. Napsal Zbyněk, ten se líbá s rodinou a velmi dobrými přáteli, ale obejmout je velmi zdravé, příjemné a dodá energii. Prý vyzkoušeno. A připsal i Svatopluk svůj názor, ten se líbá jenom s někým, a to jenom s někým ženského pohlaví. Pro mě je takový pozdrav s objímáním či líbáním součástí důvěrného, blízkého a opravdu hlubokého vztahu. Jak to máte vy? Jste příznivci líbání při pozdravu? Hlasujte na Facebooku Českého impulzu nebo WhatsAppku na čísle 734 787 981. Teď už slibovaná Iveta Bartošová na Českém impulzu.

0: Rádio Český impuls
1: hraje ve vašem televizoru.
2: Víte, ono holky, když kluk se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinou i vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky v ananase pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadě lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrínem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posilávám šeky, ale si dejma se mazdy. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně jiný lady, stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: Vyjdete majdánky, když kluk se stane tátou. Voníte mu efedrinem, LSD a mátou. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Sobota na Českém impulzu jako první po půl desáté bude zpívat Petra Janů s Bohem všem láskám dej. Vysílá s námi Pavel z Chrudimi, kde je 13 stupňů Celsia, napsala i Marie z Bruntálu a hlasí taky 13. No a dnešek bude výhradně letní, čekáme spoustu slunce, teploty až 26 stupňů Celsia. Jedinou výjimkou budou mraky, které k nám začnou přicházet z Bavorska přes Šumavu. Pak se v západních Čechách může objevit i nějaká dešťová přehánka. Přejeme krásné ráno.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jiří Schellinger, Simsalabim a za chvíli Lenka Filipová, Za všechno může čas. Sečteno, podtrženo, hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Máme tady sobotu 6. června, Středočeský ořech patří festivalu Medu a dřeva, v Národním zemědělském muzeu Čáslav začíná akce Pradědečku v traktor, no a ještě jeden tip, vojenský újezd Brdy patří Dni pozemního vojska Bahna. No a ještě jeden tip od nás, přesně v 10 hodin začínají zprávy Českého impulzu.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Pěkný den. Desítky tisíc lidí míří do vojenského prostoru u Strašic. Rokycansko dnes opět hostí armádní akci Bahna. Už 36. ročník akce láká na současnou i historickou techniku a řadu ukázek.
2: Výcvikový prostor zadní Bahna ovládnou vojáci v terénu, technika v pohybu, historické scény, průlety a výsadkáři. Spolupráci ukážou jednotlivé jednotky. K vidění budou tanky Leopard. Poláci přivezou obrněný transportér Rosomak, Rakušané Pandury. Letos je zrušené záchytné parkoviště na okraji Dobříva. Jedou ale autobusy z Plzně, Rokycan a Mirošova. Busy budou pendlovat mezi parkovišti ve Strašicích a vojenským prostorem.
1: Zvědavci mohou dnes nahlédnout pod pokličku Kramářovy vily na pražských Hradčanech. Návštěvníci si budou moci s odborným výkladem prohlédnout reprezentativní interiéry rezidence předsedů vlády a zahrady ve stylu francouzského parku. Čekají je také výhledy na Vltavu, Karlův most a další části centra hlavního města. Víc informací o prohlídkách lidé najdou na webu úřadu vlády. Prohlídky s odborným výkladem začínají v těchto chvílích a ve skupinách budou probíhat až do 5. hodiny odpoledne. Sraz návštěvníků je u brány vily. Vstup je možný bez předchozí rezervace a je zdarma. Mezinárodní písňová soutěž Eurovize utrpěla. Letošnímu ročníku meziročně klesla sledovanost o zhruba 20%. Píše to agentura AFP s odkazem na oficiální údaje Evropské vysílací unie. Několik evropských zemí se letošního ročníku soutěže nezúčastnilo na protest proti Izraeli a jeho počínání v pásmu Gazy. Snowboardistka Zuzana Maďarová si do sbírky přidává nové ocenění. Premiérově ovládla anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě svazu lyžařů alpský lyžař Jan Zabystřan. Třetí byla snowboard krosařka Eva Adamčiková. Právě od té letošní vítězka symbolicky převzala korunku. 22-letá Maďarová má za sebou nejúspěšnější sezónu v kariéře. Před životním triumfem pod pěti kruhy se několikrát prosadila ve světovém poháru mezi čtveřici nejlepších. Dnešek bude slunečný, později může přibývat mraků a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přehánky, ojediněle i bouřky. Naměříme do 26 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 10. hodině vám krásné ráno přeje Ludvík Pospíšil, no a tohle je Černý páv, Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek.

Ahoj, Petr Rezek. Právě posloucháte Český impuls na středních vlnách. No a já si vážím toho, že zde uslyšíte i moje písničky.

0: České písničky 60. až 80. let vám hrajeme na Českém Impulzu. Tohle byl Petr Habka, no a za chvíli Jiří Korn, té, co snídá. No a co pro vás chystáme dál? Malý výlet. Představíme vám zámeček na severu Čech, který původně vznikl jako mlýn. Takový zámeček jsme opravdu našli a řekneme vám o něm přesně v 10:30 v rubrice Máme Česko rádi na Českém Impulzu.
1: Tak co na to říkáš, Baru?
2: Maxi, ten byt je najednou takový...

0: Sobotní dopoledne v programu Českého Impulzu, za chvíli po půl jedenácté, doplní Václav Neckář písničkou My to spolu táhnem dál. I když to název nenaznačuje, vydáváme se na sever Čech. Naším cílem je zámek Windsor.
1: Máme Česko rádi.
2: Když mě Miroslav Tausik z klubu českých turistů pozval na zámek Windsor, nejdříve jsem se těšila na víkendový výlet do zahraničí. A pak jsem se nestačila divit. Mirku, halo, tak kamže mě to tedy vezmete?
3: Dobrý den, Hanko, tak pojedeme do Lovosic směrem na Ústí nad Labem. Původně větrný mlýn nad obcí Siřejovice, jehož vznik se datuje někdy kolem roku 1842, vás totiž očaruje.
2: A to je opravdový zámek se vším všudy? Když teď tedy říkáte, že to byl mlýn, tak prosím, nějak nám to popište.
3: Byl postaven jako mlýn holandského typu ze světlé opuky a cihel. Budova byla původně trojpodlažní a její výška činila skoro 12 metrů. Původně zde pracoval mlynář Kunc, ten ale mlýn prodal někdy kolem roku 1860 továrníkovi Činkelovi, který se ji přestavil na výletní letohrádek, tedy spíše takový lovecký zámeček s nádherným názvem Windsor. Jenže pak se začala projevovat krize a majitel musel zámeček prodat. O ten však nebyl zájem a tak byl ponechán místním dělníkům jako levná noclehárna až do konce první světové války.
2: Na jeden mlýn, potažmo zámeček, jsou to dějiny poměrně bohaté.
3: A ještě by se mělo asi připomenout, že od konce 19. století do roku 1945 to byla výletní restaurace.
2: A teď?
3: No teď je to prostě už jen zřícenina a nádherný výletní cíl v severních Čechách.
2: A já tedy doplním ještě kde, protože Mirek už mi ukázal na mapě, kam míříme, pojedeme po dálnici směrem na Teplice a hlídat si to mám zhruba 4 kilometry před Lovosicemi. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls. Zapsáno,
1: v knihách vázaných kůži. Zapsáno, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Takový je víkend na Českém impulzu, za chvíli 11. hodina zprávy, potom Adam Kuřica, já Ludvík Pospíšil, vám popřeju krásné pokračování soboty 6. června. No a právě teď pro vás mám poslední hudební dvojici, kterou vám já pošlu, další přijdou později v našem vysílání, tak jednak nám bude zpívat Karel Hála, Já žil, jak jsem žil, dnes je to přesně 18 let, co Karel Hála odešel, no a potom přidáme písničku Hany Hegerové, Rýmování o životě. A jsou to dvě písničky o životě v naší hudební dvojici. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
2: Pěkný den. Provoz vlaků mezi Berounem a Prahou ráno komplikovala porucha. Tu mělo zabezpečovací zařízení ve stanici Dobřichovice. Část vlaků mezi Radotínem a Řevnicemi byla odřeknutá. Správa železnic a České dráhy informují, že cestující musí počítat se zpožděním. Mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka uvedl, že v Dobřichovicích byl dočasně provoz zastavený kvůli výpadku napájení zabezpečovacího zařízení z veřejné sítě. Později se provoz podařilo s omezením obnovit. Podle informací Českých drah by se naplno mohly vlaky rozjet každou chvílí. Na cestě z Ústí nad Labem do Teplic počítejte se zdržením. Dělníci začali se stavbou okružní křižovatky u Chlumce. Přes den tam dopravu řídí sami stavbaři, večer a o víkendech semafory. Omezení pro motoristy potrvá do konce října. Starostka Chlumce Veronika Srnková věří, že po úpravách bude silnice bezpečnější.
3: U nás se jí říká křižovatka smrti, protože zde vyhaslo několik lidských životů. Bohužel se nám v tento okamžik sešlo ještě přilehlá výstavba náměstí v Chabařovicích, takže pro naše občany to bude bohužel znamenat větší komplikace, než jsme předpokládali, což jsme bohužel nemohli ovlivnit.
2: Místem denně projíždí zhruba 16 000 aut. Velkou část z toho tvoří kamiony. Tranzitní doprava místo omezení objíždí po dálnici D8. Při noční nehodě na Kutnohorsku zemřela 21-letá spolujezdkyně. Osobní auto narazilo krátce před půlnocí u Křesetic do stromu. Pro vážně zraněného řidiče přiletěl záchranářský vrtulník. V nemocnici skončili i další dva muži. Příčinu a okolnosti nehody policisté vyšetřují. Česká senzace na pařížské Antuce skončila. 20-letý tenista Jakub Menčík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na Roland Garros podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa. Semifinálový zápas ztratil po víc než 3 hodinách. Zverevovým soupeřem v zítřejším boji o titul bude Ital Flavio Coboli. České titulové naděje stále živí Kateřina Siňaková. Ta se zítra hodinu předpolednem v deblovém finále představí po boku své americké parťačky Taylor Townsendové. Utkají se srbsko-kazašským párem Kruničová-Danilinová. Dnes budou sluníčko postupně doplňovat mraky, v západní polovině Čech i přeháňkové a ojediněle bouřkové. Nejvyšší teploty čekáme mezi 21 a 26 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krátce po 11. hodině už se hlásí Adam Kořica, sobota 6. červen, přeji hezké dopoledne a teď také pohodový poslech u skladby Píseň o Americe v podání Františka Ringo Čecha.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do 11:30 si ještě určitě společně zpříjemníme sobotní dopoledne s datem 6. června Hanou Zagorovou a písní Mis dobrých nadějí. Vy se stále můžete zúčastnit víkendového hlasování rádia Český Impuls. Bavíme se o tom, že Češi se při pozdravu líbají čím dál častěji. Ne všem ale musí být fyzický kontakt příjemný a my zjišťujeme, jestli jste příznivci líbání při pozdravu. Hlasovat můžete v naší anketě, kterou najdete na adrese www.facebook.com, nebo nám klidně pošlete zprávu na náš WhatsApp, a to na číslo 734 787 981.
1: Tak zase

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké sobotní dopoledne s datem 6. června. Po půl dvanácté se můžeme těšit na naši impulzovice krabičku. Čeká nás v ní Dalibor Janda, píseň Žít jako kaskadér, která známá zpěvačka nám tuto skladbu okomentuje. Prozradím zhruba za takových 10-12 minut. Teď už si pouštíme další českou muziku let 60. až 80. Na řadě je skladba píseň Hajného a dcer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte rádio Český Impuls, já ještě stále přeji hezké sobotní dopoledne, které se nám za pár minut změní v pravé poledne, blíží se 12. hodina, 6. červen, na řadě je teď naše Impulzovic krabička. Máme v ní Dalibora Jandu a jeho velehit, píseň Žít jako kaskadér. No a představte si to, že tahleta skladba v nedávné době prošla jistou změnou a podílela se na ní dokonce i Lucka Vondráčková, která nám písničku právě teď uvede a otvírá svým komentářem Impulzovic krabička. Přeji pohodový poslech.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Žít jako kaskadér je skvělá písnička od Dalibora Jandy a nedávno, představte si, ji předělal na duet. A já jsem mu s tím duetem trošku pomohla. Ale tady je ta původní nádherná verze.

0: Český impuls. Víkend pro radost ze života.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno bloudících. Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou. Stíny na kopcích, ticho hnízd

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. Zaměstnanci na úřadu vlády zůstanou ve stávkové pohotovosti i po včerejší stávce. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Vedoucí úřadu Tinde Bárta včera formální převod agent a expertů ze Strakovy akademie uzavřela. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo 58 zaměstnanců. Premiér Andrej Babiš uvedl, že ho stávka mrzí a zdůraznil, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby. Přesun agent na ministerstva tuto podporu podle něj ještě posílí. Mluvčí protestu Pavla Chominová sdělila, že zaměstnance dosud nikdo nepřesvědčil o smyslu plnosti přesunu. Ten má začít platit od 1. července. Dobrý konec má pátrání po 12-letém chlapci v Letči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Na ulici si ho všimla žena, která přivolala hlídku. Policie na síti X uvedla, že si chlapce převzal jeho blízký. O vyhlášení celostátního pátrání po ukrajinském chlapci policie informovala dnes ráno. Včera se hoch nevrátil ze školy do svého bydliště. V Karlovarském kraji vyjíždějí cyklobusy. Na rozdíl od jiných oblastí bude kolem Ohře a do Krušných hor jezdit pravidelně jen jedna linka. Ostatní spoje mají fungovat na objednávku.
2: Karlovarské hejtmanství, které cyklobusy zajišťuje, takhle postupuje už po několikáté. Pravidelný cyklobus bude jezdit z Chebu přes Vary na Klínovec. Příležitostné třeba v Lázeňském Trojúhelníku nebo ve Slavkovském lese. Na rozdíl od jiných krajů není o podporu cyklobusů zájem ze strany radnic. Cesta na objednávku s předem zakoupenou jízdenkou je tak jediným řešením.
1: Tisíce lidí míří od rána na brněnské výstaviště. Koná se tam slavnost blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli, které popravili komunisté. Mše, kterou slavnost vyvrcholí, začíná v 14:30 odpoledne. Pořadatelé očekávají, že dorazí až 13 tisíc lidí. V Paříži dnes proběhne překvapivé ženské grandslamové finále. O trofej se na Roland Garros utkají Ruska Mira Andrejevová a až 114. hráčka světa Polka Maja Chvaliňská. Nasazená osmička Andrejevová bude na pařížské Antuce usilovat o triumf v 19 letech. O 5 roků starší Chvaliňská touží završit senzační tažení turnajem, které zahájila už v kvalifikaci. Zápas začne na hlavním kurtu ve 3 hodiny odpoledne. Vítězka finále si přijde v přepočtu zhruba na 68 milionů korun. Poražená bude inkasovat polovinu. Na slunečné obloze se postupně objeví mraky, v západní polovině Čech budou i přehánkové, ojediněle bouřkové. Teploměr ukáže kolem 23 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Máme po 12. je tady pravé sobotní poledne s datem 6. června. Adam Kořica je stále s vámi. Přeji dobrý den. A teď už posílám do všech koutů Petru Janu písničku S láskou má svět naději.

jenom já. Yeah!

Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedné ještě určitě skupina Olympik, Petr Janda a písnička Osmý den. Pokud jste ještě nekoukli do televizního programu, mám pro vás dobrou zprávu, nemusíte to dělat, uděláte totiž za nás kolega Saša Hemala, čekají nás jeho TV tipy a to o půl jedné.

Rádio Český Impuls se přeji hezké odpoledne, sobota 6. červen. Naše první odpolední hudební dvojice nabídne písničky z roku 1971, více prozradí.

0: Dím po půl jedné. Teď už ale dostává prostor kolega Saša Hemala, který si pro nás přichystal své televizní tipy. Sašo, víte ve vysílání. Hezké odpoledne i tobě.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Podtitul dnešních zázraků přírody zní, že milostné taktiky rostlin jsou v jejich světě v letčems si podobné jako ve zvířecí říši. A prý tam bychom i my lidé bychom tam mohli najít inspiraci. Více to ve 20.05 rozvinou pánové Kramár a Kořen na ČT1. Dramaticky pak začíná další epizoda Zákonů vlka. Totiž Burešova Fena přinese domů šokující kořist lidskou ruku. Posléze se v lese najde zohavené tělo místního bylinkáře a léčitele. Proč a jak musel zahynout člověk, který jiným pomohl od fyzických i psychických problémů? To bychom se měli dozvědět v pokračování Zákonů vlka, nazvaném Zkouška, ve 20.15 na Primě. Na Nově je to napínavý super lov, především pak napínavý pro soutěžící, kteří se utkají s těmi neporazitelnými mozky. Super lov začíná ve 20.20 na Nově. A poté je to pokračování úspěšných snímků Bornův mýtus a Agent bez minulosti, tentokrát s názvem Bornovo ultimátum. Náš hrdina, který se stále potýká se ztrátou paměti, už ví, že jeho minulost není vůbec čitelná, ale pátrá dál. Více v 21.50 na Nově. Přeji hezký sobotní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Sobota 6. červen, přeji hezké odpoledne, blíží se nám 13. hodina. Po zprávách celou už bude vysílat milá kolegyně Lenka Haluzová. Na řadě je teď naše první sobotní odpolední hudební dvojice a ta nás, prosím vás, přenese do roku 1971. Z této doby nabídnu Marie Rotrovou skladbu Kůň bílý a pak nás také nemine Pavel Novák a jeho nádherná láska. Já jsem Adam Kuřica, touto hudební dvojicí se s vámi loučím. Za sebe vám přeji hezkou sobotu. Zatem 6. června, užijte si, pokud můžete, odpočiňte si, pokud musíte být v práci, tak vám přeji, ať vám to utíká od ruky a na každého z vás se budu těšit zase zítra po 11. hodině. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Hudební dvojice
5: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkné odpoledne. Hasiči na Českolipsku zasahovali u hořícího penzionu. V plamenech se v noci ocitla střešní konstrukce budovy v Novém Boru. Nikdo se při požáru nezranil, objekt ale muselo opustit 19 lidí. Policejní mluvčí agentuře ČTK řekla, že předběžná škoda se odhaduje na 5 milionů korun. Příčinu události vyšetřují policisté na místě společně s hasiči. Informaci o požáru v budově na Mírovém náměstí dostali krátce po 1:30 ráno. Na místo vyjelo 5 jednotek, následně a evakuační autobus. Hasiči rozebírali střešní konstrukci a vyhledávali skrytá ohniska. Evakuovaní získali náhradní ubytování. Tisíce lidí dnes míří do sídla dopravní společnosti Zlín-Otrokovice. Den otevřených dveří si nenechal ujít ani náš zpravodaj Jan Čada. Honzo, hezký den.
2: Den jako malovaný přejí, a že tedy opravdu je. V sídle zlínského dopravního podniku moře natěšených lidí, program až do večera přebohatý, mimo jiné historické skvosty, autobusy a trolejbusy, okružní projížďky městem, třeba v double deckeru, ohromný zájem. Dědečkové autobusy a trolejbusy míří také do nedaleké Klečůvky, kde se připojil okresní státní archiv. Ten v tamním zámku zpřístupnil pozoruhodné archiválie, mimo jiné originál zlínské matriky z druhé poloviny předminulého století. Je tu i zápis o narození malého Tomíka Bati.
1: Žraloci v Austrálii rychle zvedají černá čísla. Na jihozápadě země dnes zemřel potápěč, který byl na lovu s rodinou. Kousl ho odhadem 4,5 metru dlouhý žralok. S odvoláním na policii o tom informuje web ABC. Za 3 týdny se jedná v Austrálii o 3. smrtelný případ. Pavel Kuka je v souvislosti s mistrovstvím světa optimistický. Bývalý fotbalový reprezentant věří, že náš národní tým postoupí ze základní skupiny. Už samotný postup na šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku hodnotí vicemistr Evropy z roku 1996 jako obrovský úspěch. Podle Kuky ale máme na to myslet i výš.
3: Jsem optimista, máme velmi zajímavé mužstvo. Myslím si, že může dojít vždycky na nějaké překvapení, počítám s postupem ze skupiny a potom už prostě to otázka je trochu štěstí a doufám, že budeme kluky sledovat co nejdéle.
1: V případě postupu ze skupiny se Pavel Kuka na zápas naší fotbalové reprezentace do Ameriky sám chystá. Národní tým do turnaje vstoupí 12. června v Mexiku soubojem s Jižní Koreou. Dnešek bude i dál slunečný, později ale může přibývat mraků a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přehánky, ojediněle i bouřky. Naměříme do 26 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Pěknou sobotu vám přeju, zprávy ve 13 hodin jsou za námi. Pro celé dnešní odpoledne je s vámi Lenka Haluzová. No a hodinu nám teď otevírá Michal Prokop spolu s Framus 5 písničkou Kolej Yesterday. Příjemný poslech.

0: Písnička Kotě od Pavla Horňáka a kroku Františka Janečka právě dozněla na Českém impulzu. Já vám přeju krásnou červnovou sobotu. Cestovatel Jirka Kolbaba projel celý svět. Vezme nás za chvilku na Jamajku. Dům hudebníka Boba Marleyho zneužívala mafie. Jak? Tak to prozradí náš cestovatel už za pár minut. Předtím třeba triky a pověry a Ital nezná ten zázrak.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta

0: 1 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Ital nezná ten zázrak a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramene.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Přeju vám všem krásnou sobotu s datem 6. června. Posloucháte Český impuls rádio pro radost života. Hrajeme vám ty nejkrásnější české a slovenské písničky 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit třeba na dámy Evu Pilarovou a Evu Olmerovou a jejich Známtě, ale ještě předtím vyrážíme do světa. Dům hudebníka Boba Marleyho navštívil i náš cestovatel Jirka Kolbaba, vezme nás tam a naším cílem je tedy Jamajka.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Ten dům Boba Marleyho, myslím, že by stál za zmínku. V jakém stavu se nachází? Je to turisticky přístupná záležitost? Běžně turista se tam dostane, zaplatí, nezaplatí? Jak je to?
3: Když jsem tam byl já, tak bohužel jedna mafie si z tohoto domu udělala pochopitelně koryto zlaté a bylo to o tom, že chtěli velké peníze, že smím vůbec vstoupit, pak že smím fotografovat. Nakonec jsem fotografoval jeho ložnici, jeho obývák, jeho kuchyni. Stál jsem na jeho dvoře, několikrát jsem fotil jeho portréty společně s císařem Haile Selassie, byly vyobrazeny na různých stěnách, ale ti chlapi, kteří to hlídali, ti zdredovaní potomci těch černochů, otroků, tak ti byli velmi, velmi agresivní a požadovali po mně peníze, vyhrožovali, že zničí auto řidiče místního, který mě tam dovezl, tak to byla velká škoda. Jinak musím říct, že ten ostrov je plný fantastických přírodních scenérií a že třeba krokodýlové nebo místo, které jsme Ocho Rios, Vápencová pohoří a jeskyně, to zase pochopitelně mimořádně vyvážili tady tyto negativní zkušenosti s místními trošičku agresivními útočníky na turisty a cestovatele.
2: Tolik tedy prožitky Jirky Kolbaby z karibského ostrova Jamajka. My v Karibiku zůstáváme, budeme tam i zítra. Na který ostrov skočíme?
3: Protože já přiblížím další z velkých ostrovů, velkých Antil, a to bude ostrov Kuba. Pochopitelně, že čas nám ani nebude stačit, protože to je ostrov, který má mnoho, mnoho nej.
2: Měj se moc hezky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pokračuje naše víkendové hlašování. Češi se při pozdravu líbají čím dál častěji. Ne všem, ale musí být fyzický kontakt příjemný. Jste vy příznivci líbání při pozdravu? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Za chvíli bude 14 hodin, do zpráv v celou si, ale určitě ještě zahrajeme hudební dvojici. Budou to písničky s číslovkami. Nejdřív Milan Chladil a Je nás 11 a potom Dalibor Janda 10 prstů pro život. Příjemný poslech.
1: Hudební dvojice
2: a neb Brána k bráně sedá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkné odpoledne. Armádní bahna táhnou. Na letošní den pozemních vojsk u Strašic na Rokycansku proudily od rána tisíce lidí. Největší tuzemská akce pozemních sil pro veřejnost představuje dynamické ukázky vojenské techniky. Diváci mohou zhlédnout historické scény. Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky je zájem i podpora veřejnosti pro armádu velmi důležitá. Akce, jako jsou bahna, podle něj pomáhají přilákat i nové zájemce o službu v armádě. A právě to česká armáda v současné době nezbytně potřebuje. Za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Podezřelý z vraždy sousedky zemřel v psychiatrické léčebně. 44-letý muž měl před týdnem zavraždit o 20 let starší sousedku v Havířově na Karvinsku. Policejní mluvčí uvedla, že muž zemřel ve čtvrtek a podle pitvy se jednalo o přirozené úmrtí. Policie tak případ nejspíš odloží. Přehrada Hracholusky na Plzeňsku dnes startuje sezónu. Letos poprvé vyjíždí výletní loď s novým názvem. Další novinkou je podle naší západočeské zpravodajky Kláry Fajstové turistické informační centrum. Dobré odpoledne, Kláro.
2: Hezký den, letošní sezona na oblíbených Hracholuskách přináší několik novinek. Legendární výletní loď má z části nový vnitřek a nese jméno dlouholetého kapitána Josefa Švamberka. Vůbec poprvé pak funguje na přehradě infocentrum. To vzniklo na recepci kempu Keramika a zatím je otevřené o víkendech. O prázdninách bude každý den. Teď o víkendu také začínají sloužit vodní záchranáři. Ti mohou využívat nové molo, které poskytuje bezpečnější zázemí.
1: Na slavné motocyklové závodní trati v Hořicích měří rychlost radary. Radnice města na Jičínsku si je prosadila z jednoduchého důvodu. Část závodního okruhu vede normálně ulicemi a někteří motorkáři zapomínali, že nejsou účastníky zdejšího legendárního závodu 300 zatáček Gustava Havla. Starosta Hořic Martin Pour nám to potvrdil.
3: Data byly tak brutální, kolik tady je přestupku, že to byl asi poslední kapka, kdy jsme dostali kladné stanovisko dopravní policie k instalaci radaru.
1: Zítra čekáme sluníčko i mraky, na severovýchodě místy jen ojediněle zaprší nebo zabouří. Naměříme mezi 21 a 26 stupni, na jižní Moravě bude až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: To byly zprávy ve 14 hodin. Děkujeme do redakce zpravodajství. Celým odpolednem vás dneska provází Lenka Haluzová a jako první pouštím Sagvana Tofiho s písničkou Dávej ber. Hezký poslech.

Na medně vodu whisky. Stojím s dlouhým obojkem, jak stájovej pinč. Tu kravatu, co nosím, mě na vlík jsou celinč.

Pecka Kluci právě dozněla na Českém impulzu. Já vám přeju krásné sobotní odpoledne. Za chvíli už nás čeká pořad Máme Česko rádi. Představíme vám zámeček na severu Čech, který původně vznikl jako mlýn. Víc o něm za pár okamžiků. Před odchodem ale ještě pár písniček. Pouštím třeba Michala Davida s jeho hitem No.

0: Pěkné sobotní červnové odpoledne vám přeju. Budeme si hrát další krásné písničky z 60. až 80. let. Zazní třeba Perníková chaloupka od Františka Ringo Čecha, ale teď už pořád máme Česko rádi. I když to název nenaznačuje, vydáváme se na sever Čech a naším cílem je zámek Windsor.
1: Máme Česko rádi.
2: Když mě Miroslav Tausik z klubu českých turistů pozval na zámek Windsor, nejdříve jsem se těšila na víkendový výlet do zahraničí. A pak jsem se nestačila divit. Mirku, halo, tak kamže mě to tedy vezmete?
3: Dobrý den, Hanko, tak pojedeme do Lovosic směrem na Ústí nad Labem. Původně větrný mlýn nad obcí Siřejovice, jehož vznik se datuje někdy kolem roku 1842, vás totiž očaruje.
2: A to je opravdový zámek se vším všudy? Když teď tedy říkáte, že to byl mlýn, tak prosím, nějak nám to popište.
3: Byl postaven jako mlýn holandského typu ze světlé opuky a cihel. Budova byla původně trojpodlažní a její výška činila skoro 12 metrů. Původně zde pracoval mlynář Kunc, ten ale mlýn prodal někdy kolem roku 1860 továrníkovi Činkelovi, který se ji přestavil na výletní letohrádek, tedy spíše takový lovecký zámeček s nádherným názvem Windsor. Jenže pak se začala projevovat krize a majitel musel zámeček prodat. O ten však nebyl zájem a tak byl ponechán místním dělníkům jako levná noclehárna až do konce první světové války.
2: Na jeden mlýn, potažmo zámeček, jsou to dějiny poměrně bohaté.
3: A ještě by se mělo asi připomenout, že od konce 19. století do roku 1945 to byla výletní restaurace.
2: A teď?
3: No teď je to prostě už jen zřícenina a nádherný výletní cíl v severních Čechách.
2: A já tedy doplním ještě kde, protože Mirek už mi ukázal na mapě, kam míříme, pojedeme po dálnici směrem na Teplice a hlídat si to mám zhruba 4 kilometry před Lovosicemi.
4: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Krásné sobotní odpoledne na rádiu Český impuls. Právě Karel Gott dospíval písničku Když jsem já byl tenkrát kluk. Za pár chvil už budou 3 odpoledne, ale před zprávami v celou určitě zahrajeme Impulzovic krabičku. Postará se o ní Helena Vondráčková a vybrala si Plakalo baby od Petra Spáleného. Příjemný poslech.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Mám tu pro vás Petra Spáleného a jeho písničku Plakalo baby. Tuším, že z roku 1967. Petr začínal zhruba ve stejnou dobu jako my, tedy jako já, Vašek a Marta. V určitý okamžik nás dokonce v popularitě předbíhal a Plakalo baby je právě z té doby. Je zvláštní, že jsem zpívala skoro s každým zpěvákem své generace, ale s Petrem ne. Vždycky mu říkávám, že v takovém případě by na pódiu potřeboval nejen židli, ale ještě i žebřík.
7: Plakalo baby, jo, plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Pěkné odpoledne. Soud dnes poslal do vazby obviněnou z vraždy v Kinčperku nad Ohří. 35-letou ženu obvinili policisté včera po středečním nálezu části lidského těla. Informoval o tom krajský policejní mluvčí. Obviněné ženě hrozí trest 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Další podrobnosti zatím policie neuvedla. Média spekulují o tom, že obětí je malé dítě, to ale policie zatím oficiálně nepotvrdila. Na cestě z Ústí nad Labem do Teplic počítejte se zdržením. Dělníci začali se stavbou okružní křižovatky u Chlumce. Přes den tam dopravu řídí sami stavbaři, večer a o víkendech semafory. Omezení pro motoristy potrvá do konce října. Starostka Chlumce Veronika Srnková věří, že po úpravách bude silnice bezpečnější.
2: U nás se jí říká křižovatka smrti, protože zde vyhaslo několik lidských životů. Bohužel se nám v tento okamžik sešlo ještě přilehlá výstavba náměstí v Chabařovicích, takže pro naše občany to bude bohužel znamenat větší komplikace, než jsme předpokládali, což jsme bohužel nemohli ovlivnit.
1: Místem denně projíždí zhruba 16 000 aut. Velkou část z toho tvoří kamiony. Tranzitní doprava místo omezení objíždí po dálnici D8. Hamburský senior na chvíli doplatil na svou poctivost. Úřadům nahlásil příjem ze sběru vratných lahví a plechovek. Sociální úřad mu kvůli tomu snížil podporu, kterou dostává kvůli svému nízkému důchodu. Případ vzbudil pozornost médií. Úřad nakonec rozhodl, že si 75-letý důchodce smí měsíčně sběrem lahví přilepšit částkou 50 eur bez toho, aby se mu na podporu sahalo. V daný měsíc si přišel zhruba na 58 eur. Podle deníku Bild je tento důchodce jediný obyvatelem severoněmeckého Hamburku, který úřadům příjmy ze zálohovaných obalů přiznal. Hodonínská zoo se raduje z jarních přírůstků. V zahradě se narodila mláďata drápkatých opiček tamarínů pinčích, přímorožce arabského nebo krasky červenozobé. Stádo zeber čepmenových se rozrostlo na 7 kusů, když se koncem května narodila kobylka. Návštěvníci tak mohou po delší době vidět celkem 3 zebří hříbata. Zahrada o tom napsala na webu. A přihodím i zajímavost ze světa zmíněných opiček, tedy tamarínů pinčích. Mláďata totiž na zádech nosí hlavně samec. Samice si přebírá na kojení. Zítra budou na obloze sluníčko i mraky, hlavně na severovýchodě se objeví přehánky nebo ojediněle i bouřky. Naměříme do 26 stupňů, na jižní Moravě bude až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásnou sobotu vám přeju. Zprávy v 15 hodin nám právě skončily. Před náma je další hodina plná krásných písniček z 60. až 80. let. Jako první pouštím Hvězdičku blízkavou od Petra Nováka a skupiny George and the Beethovens. Jsem Lenka Hlozová, přeju příjemný poslech.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

Písničku Šel jsem světem právě dospíval Rudolf Hrušinský. Přeju vám krásné sobotní odpoledne. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde hrajeme jen to nejlepší z let 60. až 80. Čeká nás hudební kalendář. Tentokrát bude o písničce Já ti zpívám od Pavla Bobka. Ještě předtím ale stihneme třeba Lucii Bílou a její Tichý déšť.

0: Dnes sobotní odpoledne vám přeju, ladíte Český impuls, rádio pro radost ze života. Je nejvyšší čas na hudební kalendář. Vydáváme se na začátek 80. let s písničkou Já ti zpívám, kterou natočil Pavel Bobek. Textaře Michaela Žantovského o rozhovor poprosil expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Pane Žantovský, máte nějakou vzpomínku na vznik písničky Já ti zpívám, která spatřila světlo světa v roce 1981?
3: Ano, mám na ní velmi silnou vzpomínku a nejenom proto, že to byla ve své době velmi úspěšná píseň, ale měla specifický vznik. Já jsem většinou textoval pro Pavla Bobka písničky zahraničních autorů z angličtiny, ale tohle byla původní píseň, kterou jsme napsali s Karlem Zichem, který bohužel už také není mezi námi a která se tváří jako milostná píseň, ale ve skutečnosti je věnovaná našim malým dcerám. My jsme měli v té době všichni shodou okolností zhruba dvouleté dcery a ta písnička je o tom, jak zpívám té dvouleté holčice, která nechce usnout a chce pořád jenom, abych jí zpíval.
2: Já bych se nebál vás skoro označit jako dvorního textaře Pavla Bobka. Vzpomenete si i na začátky té vaší dlouhodobé spolupráce?
3: My jsme byli kamarádi vlastně dost dlouho předtím, než jsme spolu začali psát, nebo než jsem pro něj začal psát písničky.
2: To jste mi jednou říkal, že to byla taková skupina, připomeňte prosím koho.
3: Mladých lidí, která se na počátku tehdejší normalizace snažila se vymknout z té narůstající šedi okolo nás a bavit se nějakým důstojným a kulturním způsobem a hodně jsme jezdili po přátelích a po chalupách, po víkendech a pouštěli jsme si muziku a ta muzika v tom hrála dost centrální roli, pochopitelně kvůli Pavlovi, který byl takovou vůdčí osobností té party.
2: No a i proto na něj teď budeme vzpomínat na rádiu Český impuls tím, že si pustíme vaše společné dílo. Já ti zpívám.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na českém impulzu právě Petr Rezek dospíval písničku Rozdíly. Za několik málo minut odbije 16. hodina, ale do zpráv v celou ještě čas máme. Čeká nás hudební dvojice a budou to písničky o životě. Karel Hála zaspívá Já žil, jak jsem žil a potom Hana Hegerová Rýmování o životě. Dneska je to 18 let, co odešel Karel Hála. Příjemný poslech.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90 a Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Hudební dvojice
4: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Tisíce lidí od rána proudili na letošní bahna na Rokycansku. Den pozemních vojsk Ustrašic jsou největší akcí pozemních sil v Česku pro veřejnost. Mezi hlavní lákadla letošní přehlídky vojenské techniky patří novinky ve výzbroji armády, jako třeba bojové vozidlo pěchoty nebo tank Leopard. Diváci mohou sledovat i historické scénky, výsadkáře nebo spolupráci armádních jednotek. Kramářova vila v Praze na Hradčanech bude ještě hodinu otevřená veřejnosti. Ta si od dnešního rána může s odborným výkladem prohlédnout rezidenci předsedů vlády i zahrady ve stylu francouzského parku. To vše s výhledy na Vltavu, Karlův most a další části centra hlavního města. Sraz návštěvníků je u brány vily, vstup je zdarma a není nutná předchozí rezervace. Pěchotní srub na trati v Bohumíně znovu zve návštěvníky. Po vynucené pauze zapříčiněné povodněmi se otevírá veřejnosti. Velká voda památku poničila předloni v září. Dobrovolníci z klubu vojenské historie na obnově srubu strávili tisíce hodin. Pěchotní srub na trati je teď otevřený každý víkend a o svátcích až do konce září. Památka ve starém Bohumíně na Karvinsku z roku 1936 láká hlavně milovníky historie a vojenské techniky. V Mostě selhala výměna sdílených kol. Po čtvrt roce město končí spolupráci s firmou Recola. Radnice už vypověděla smlouvu kvůli porušování podmínek.
2: Zdravím z Podkrušnohoří. Mostecká radnice si od výměny firem poskytujících sdílená kola slibovala lepší služby. Proto se v ulicích místo původně modrých bicyklů začaly objevovat růžové od konkurenční společnosti. Služba je ve městě populární. Na kolech se dá čtvrt, respektive půl hodiny jezdit zdarma. Jenže společnost Recola nedodržela, co slíbila. Malý počet bicyklů, problémy s údržbou a částečně i s jejich odkládáním. Právě to jsou hlavní důvody, proč ve městě růžová kola bez pardonu končí. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Během dne se začne obloha vybírat. Naměříme teploty 21 až 28 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy v celou, jsou 3 minuty po 16:15 odpolední a i po 16. hodině s vámi zůstává Lenka Haluzová. Budeme si hrát pro radost ze života ty největší hity 60. až 80. let. Hned na úvod Je to blízko a Michal David. Příjemný poslech.
4: Pokaž.

0: Krásné sobotní odpoledne. Na českém Impulzu právě Věra Špinarová dospívala písničku Dál jen vejdi. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit třeba na Jiřího Bareše, Petru Janů a písničku Jsme stálí, ale teď mám pro vás scénku. Milan Pitkin nás poučí o škůdcích v zemědělství. Začneme na černém kontinentě.
1: V Africe třeba největší škodu na úrodě dělá svýma obrovskýma tlapama velikánský slon. Nebo hro, když válí sudy po poli. A nebo černoši, když zapomenou zasavit. U nás zase největší škodu nadělají malí ptáci. No, nesmějte se, já mám na mysli vrabce, který, když se zaseje, tak oni všechno zrní hned vyzobou. No a když se seje z letadla, tak se kolikrát stane, že ty vrabci všechno se sežerou ještě ve vzduchu. Než to zrní vůbec dopadne na zem. No, něco taky pochytají a sežerou rogalisti, ale to... Ale to nestojí za. Taky krtek, to je pěkná tu... Pacholek. Ten všechno rozhrabe, rozvrtá. Já jsem jednou v letě ležel na zahradě, na nahej, na břiše opaloval jsem si. No, ona se mi, manželka směje, že jí mám bílou, tak já si občas opaluju. No, ale ležel jsem na břiše, hlavu jsem měl popoloženou v trávě. No, najednou se mi u hlavy vyhrabal krtek, u kousmiku z ksichtu a zase. A zase zmizel ze země. Ještě štěstí, že jsem je vyhrabal u hlavy. No, horší by bylo, kdyby se vyhrabal někde jinde a ukous mi se řekl, prostě krtek to je pěkná popotvora, opravdu. No, na brambory, zase tam je nejhorší mandelinka bramborová. To je taky pěkná popotvora. Můj strýda má ve veliký popole s bramborama. Byl jsem se tam podívat v září, brambory už by byly pěkně hnědounký. Na sluníčku se jenom blejskaly. A jak fouká to trošku vítr, tak ty zralejší už ležely na zemi. No, strýda musí v noci popole hlídat, aby nějaká nějaký popacholek ze zlodějskému nechodil v noci, že tajně česat. No, opravdu. No, a jednou přišel strýda do hospody s tím, že mu popole s bramborama napadla mandelinka bramborová. Chudák byl z toho opravdu nešťastný, plakal, nadával, bouchal pěstí do stolu, kopal do tety. No, mě ho bylo tak líto, že jsem si řekl, že mu prostě tu mandelinku zlikviduju. No, hned druhý den ráno jsem vyrazil na pole a prošel jsem všechny řádky, ale mandelinku jsem nikde neviděl. Asi hodinu jsem čekal u potoka, jestli... No ne, jestli se náhodou nepřijde napít. No ale nepřišla, no. Taky jsem nevěděl, jak je vlastně ve velká. Jestli je malá jako mimiš, nebo ve velká je jako kráva. Ale říkal jsem si, že tomu musí být něco mamalýho, když jsem to nikde nenašel. No, tak jsem si říkal, že ji vypudím jinak. Zjistil jsem si, jak jde vítr, a vypustil jsem na pole plyn pro pambutanový bomby. No, ale ta potvora se neukázala. No, tak jsem si taky myslel, že jí třeba budou vadit nějaký hnusní zvuky, nebo tak. Došel jsem si do domu pro tatahací harmoniku a asi 5 hodin jsem jí tam hrál český a moravský na národní písničky. No a popotvora pořád nikde. No tak to už mě teda naštvalo a přivez na pole cisternu s naftou. A všechno na naftu jsem do pole vypustil. No a co se nestalo? Najednou uprostřed pole vyskočily 2 mandelinky. Vovoty na nafty vypadaly jako 2 ropáci. Ale velký jako lidi. A když jsem je chytil, tak jsem zjistil, že to jsou opravdu lidi a že jsou oba dva úplně nahý. A taky jsem zjistil, že to je sousedovi Pepa s mojí manželkou. To mi teda Máňa opravdu nazlobila, protože máme do doma takových brambor. A ona musí chodit krás. A ještě k tomu nahá. No, opravdu byli oba nahý. Jenom Pepa měl tady dole kus takový gumičky. Zejde srolovanou pláštěnku, kdyby začalo... Kdyby začalo pršet, že? No, ale Máňu by nechal zmoknout. To je zajímavý, opravdu. Toto jsou kolikrát lidi, každý mi myslí jenom na sebe. No. A o tom to je.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásné sobotní odpoledne vám přeju. Za chvíli se budeme zase smát, a to s Karlem Šípem a Jaroslavem Uhlířem. Čeká nás rozhovor se sexuologem, ale ještě předtím pár písniček. Zazní třeba Marie Rotrová a Měli jsme se potkat dřív.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

auta a popílek, přiletěl motýlek, 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči. Z každého

0: Písničku Motýlek právě dospíval Václav Neckář. Do zpráv v celou zazní třeba ještě Stáňa od Petra Spáleného, ale teď už na českém Impulzu ona slibovaná scénka. Karel Šíp tento týden oslavil 81. narozeniny, takže si připomeneme zábavní pořad 80. let Hit Šaráda, ve kterém excelovali právě Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. V roce 1985 došlo i na rozhovor se sexuologem.
1: Nejdůležitějším obdobím je ono předsvatební. Předmanželské. Specialistou na toto předmanželské období je náš další host, doktor Karel Tětiva. Psycholog a sexuolog.
2: Podívejte, já bych se, jestli dovolíte, rád vrátil k svatbě jako takové, o které tu už byla řeč. Zapomnělo se totiž na důležitou věc, která se ke svatbě bezprostředně váže. A sice svatební noc.
1: Pravda, konec konců naše hovory jsou intimního rázu, tak... Proč ne? Faktem je, že v této věci zůstává v mnohem nejasno.
2: Máte pravdu. Podívejte, těch příčin je hned několik. Já bych ze všeho nejdřív chtěl apelovat na mladé muže, budoucí ženichy. Podívejte, chlapci, nežijeme někde ve středověku, jo? Žijeme léta 20. století. Tedy století technické, ale i sexuální revoluce. Takže ve svých požadavcích na nevěstu nemůžete být puntičkáři. Dívky dnes také přece nevyrůstají v klášterech. Takže chlapci, buďte velkorysí, víc vám k tomu neřeknu. Ostatně, tady bych mohl mladé muže odkázat na odbornou literaturu. Problematikou svatební noci se totiž podrobně zabývám ve své knize Slavnostní repríza.
1: Slyšel jsem, že jste nedávno dokončil volné pokračování slavnostní reprízy.
2: Ano, tam se ovšem zabývám problémy naší nejstarší generace, která také přece uzavírá sňatky a svatební noc je v jejich případě zvlášť citlivým bodem. Proto jsem napsal knihu s názvem Veselá derniéra.
1: No, vraťme se ale k problematice našich mladých diváků. Nejčastější otázkou, se kterou se na nás obracejí, je doba. Doba uzavření sňatku. Víte, kdy? Jestli v raném věku, nebo tak říkajíc po zralé úvaze, čili později?
2: Spodní hranici stanovuje zákon a tou je plnoletost. Od této hranice výš neexistuje nějaký ideální věk vhodný pro uzavření sňatku. To si prosím pěkně pamatujte. Ostatně, tohle to už jsem rozebral ve své publikaci, poslední publikaci, nazvané Prašť jako uhoď.
1: Děkuji vám za rozhovor.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Obec Majetín naletěla šmejdům. Kvůli podvodným bankovním převodům přišla o zhruba 4 miliony korun. Pachatelé podle starostky vystupovali jako policisté a pracovník České národní banky a pomocí psychologického nátlaku vylákali přístup k převodům z obecních účtů. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Část peněz se díky zásahu policie podařilo zachránit. Jan Bula a Václav Drbola už jsou mezi blahoslavenými. Jde o vyvrcholení 20letého procesu. Mše na výstavišti v Brně začala v 14:30. Na místo dorazilo přes 13 tisíc lidí. Katolické kněží nechali popravit oběšením komunisté. Oba figurovali v takzvaném babickém procesu. Případ vraždy tří funkcionářů v Babicích posloužil komunistickému režimu na počátku 50. let jako záminka k represím proti katolické církvi. Tisíce lidí se dnes vypravili do sídla dopravní společnosti Zlín Otrokovice na den otevřených dveří.
2: V sídle zlínského dopravního podniku moře natěšených lidí, program až do večera přebohatý, mimo jiné historické skvosty, autobusy a trolejbusy, okružní projížďky městem, třeba v double deckeru, ohromný zájem. Dědečkové autobusy a trolejbusy míří také do nedaleké Klečůvky, kde se připojil okresní státní archiv. Ten v tamním zámku zpřístupnil pozoruhodné archivalie, mimo jiné originál zlínské matriky z druhé poloviny předminulého století. Je tu i zápis o narození malého Tomíka Bati. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
1: Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie Jessica Fox. Australanka v České metropolis kompletovala po včerejším triumfu na kajaku zlatý double. Ze tří českých kanoistů ve finále světového poháru v Praze na medaily žádný z nich nedosáhl. Nejlépe skončil šestý Václav Chaloupka. Zítra nás čeká polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami. V průběhu odpoledne a večera začne oblačnosti i srážek ubývat. Naměříme teploty kolem 23, na jižní Moravě může být až 28 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Jsou 3 minuty po 17. hodině. Na Českém impulzu právě skončily zprávy. S vámi zůstává Lenka Haluzová. Přeju vám krásnou sobotu. Máme 6. června. První písnička, která v této hodině zazní, je Kdo nespívá, nemá hit.

písnička Brno je zlatá loď od Ivana Mládka a jeho Benjo Bandu právě dozněla na Českém impulzu. Já vám přeju krásnou sobotu. Večer se nám blíží, možná byste se rádi svalili po celém dni na gauč a pustili si něco pěkného v televizi. Nevíte úplně, na co se podívat? Žádný problém, od toho jsme tady. Za několik málo chvíl se přihlásí Saša Hemala se svými televizními tipy. Předtím si ale ještě něco zahrajeme. Těšit se můžete třeba na písničku Modré nad hlavou od Dalibora Jandy.

0: sobotní odpoledne, máme hezké datum 6.6. Vy posloucháte Český impuls a my vám pořád hrajeme jenom to nejlepší, co máme z české a slovenské muziky let 60. až 80. Těšit se můžete třeba na písničku Jinak to nejde od Hany Zagorové, Petra Kotvalda a Standy Hloška, ale teď už se s přáním pěkné soboty přidává i Alexandr Hemala, ten se hlásí o slovo se svými televizními tipy na to nejlepší, co vás čeká večer v televizi.
1: Televizní tip

0: se najde zohavené tělo místního bylinkáře a léčitele? Proč a jak musel zahynout člověk, který jiným pomohl od fyzických i psychických problémů? To bychom se měli dozvědět v pokračování Zákonů vlka, nazvaném Zkouška, ve 2015 na Primě. Na Nově je to napínavý superlov, především pak napínavý pro soutěžící, kteří se utkají s těmi neporazitelnými mozky. Superlov začíná ve 2020 na Nově. A poté je to pokračování úspěšných snímků Bournův mýtus a Agent bez minulosti, tentokrát s názvem Bournovo ultimátum. Náš hrdina, který se stále potýká se ztrátou paměti, už ví, že jeho minulost není vůbec čitelná, ale pátrá dál. Více v 21.50 na Nově. Přeji hezký sobotní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

prosím tě, hlaď mě, promiň jsem na ně, zůstal jsem sám.

0: Na rádiu Český Impuls právě rozněla písnička Hlaď mě od Michala Penka. Nám se blíží konec 17. hodiny, ale do zpráv v celou si ještě něco pěkného zahrajeme. Mezi jinými to bude třeba Marie Rotrová s písničkou Zřejmě letos nejsou kytky. Večer po 19. hodině vám budeme hrát country folk a trapské písničky. No a já se s vámi pro dnešek loučím. Uslyšíme se spolu zase zítra odpoledne. Mějte krásný zbytek soboty.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Soud dnes poslal do vazby 35-letou ženu podezřelou z vraždy. Případ odstartoval středeční nález části lidského těla v igelitové tašce na zahradě rodinného domu v Kinčperku nad Ohří, kde podezřelá se svým přítelem a jeho rodiči žila. Policisté k případu zatím detaily nezveřejnili, další informace poskytnou, jakmile to okolnosti dovolí. Média spekulují, že zavražděné bylo malé dítě. Obviněné ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Pomocné tlapky vycvičili už 300 asistenčních psů, a to během 26 let fungování organizace. Asistenční psy kromě tělesně postižených pomáhají i autistům nebo třeba lidem s epilepsií. Působí i v hospicích a domovech pro seniory. Dnes slavnostně ukončilo dvouletý výcvik dalších 11 psů. Výcvik jednoho stojí téměř 500 000 korun. Peníze na něj organizace získává z darů a sbírek. Dvouletý proces začíná výběrem štěněte, pokračuje jeho výchovou a výcvikem pro konkrétního člověka a končí jeho předáním. V prvním roce se o štěňata starají dobrovolníci, později je cvičí některý ze 7 profesionálů. V Mostě selhala výměna sdílených kol. Po čtvrt roce město končí spolupráci s firmou Recola. Radnice už vypověděla smlouvu kvůli porušování podmínek.
2: Zdravím spod Krušnohoří. Mostecká radnice si od výměny firem poskytujících sdílená kola slibovala lepší služby. Proto se v ulicích místo původně modrých bicyklů začaly objevovat růžové od konkurenční společnosti. Služba je ve městě populární. Na kolech se dá čtvrt respektive půl hodiny jezdit zdarma. Jenže společnost Recola nedodržela, co slíbila. Malý počet bicyklů, problémy s údržbou a částečně i s jejich odkládáním. Právě to jsou hlavní důvody, proč ve městě růžová kola bez pardonu končí. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Ženská dvouhra na Roland Garros přinesla překvapivou vítězku. Tou se stala teprve 19-letá Ruska Mira Andrejevová. Na centr kurtu v Paříži zdolala Polku Chvalinskou 2-0 na sety. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Během dne se začne obloha vybírat. Naměříme teploty 21 až 28 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Český impuls.
1: Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték

jsem muzikant, tak na kytaru utrnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled. A pak budu muset dál odkráčet jak stín. Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu

zítra zas budu jinde hrát.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Sofie se chystá obvinit dvojici řidičů s českým průkazem. Podle bulharských úřadů jsou zodpovědní za včerejší smrtelnou nehodu autobusu, při kterém zemřeli 3 lidé a dalších 17 bylo zraněných. Jak uvedlo státní zastupitelství v Sofii, dvojice podezřelých šoférů měla české řidičské průkazy. Podle vyšetřovatelů muži zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli bulharskou metropolí víc než 150-kilometrovou rychlostí. Jedno z vozidel se srazilo s autobusem MHD. Síla nárazu autobus převrátila na bok. Podle bulharské prokuratury na místě nehody nebyly ani viditelné brzdné dráhy závodících aut. Jan Bula a Václav Drbula už jsou mezi blahoslavenými. Jde o vyvrcholení 20letého procesu. Mše na výstavišti v Brně začala v 14:30. Na místo dorazilo přes 13 tisíc lidí. Katolické kněží nechali popravit oběšením komunisté. Oba figurovali v takzvaném babickém procesu. Případ vraždy 3 funkcionářů v Babicích posloužil komunistickému režimu na počátku 50. let jako záminka k represím proti katolické církvi. Pěchotní srub na trati v Bohumíně znovu zve návštěvníky. Po vynucené pauze zapříčiněné povodněmi se otevírá veřejnosti. Velká voda památku poničila předloni v září. Dobrovolníci z klubu vojenské historie na obnově srubu strávili tisíce hodin. Pěchotní srub na trati je teď otevřený každý víkend a o svátcích až do konce září. Památka ve starém Bohumíně na Karvinsku z roku 1936 láká hlavně milovníky historie a vojenské techniky. Čtyřhru juniorek na Roland Garros vyhrály Češky, a to tenistky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková. Mladé české hráčky porazily v dnešním finále 6-1 a 6-4 dvojici Američanek. Pro Kovačkovou je to už třetí grandslamová trofej. Příští týden oslaví 16. O několik měsíců starší Zajíčková triumfovala poprvé. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Během dne se začne obloha vybírat. Naměříme teploty 21 až 28 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské

Poslyšte baladu o mezinárodní ostudě mysliveckého sdružení v Brodě. Devizový cizozemec z Bavorska západní Němec vylizoval guláš z hrnce. Zapíjel ho českým sektem, surťáckým dialektem, chlubil se, jak složil srnce.

Vidr dostal chleba z kývu, zamčenej byl hned do chlívu, večer vodili ho v blází. Nedaleko od posedu schovali mu hrnec medu, vyčmuchal ho bez nesnází. Když přijel ho za šoulačkou, bylo všechno v suchu, pro brtníka

opuštěn byl v řetězu, vůní houštím kolem jezu pro svou denní dávku medu. Už má kousek na paseku, když mu skříň

čeká plnej vervy, jako struny už má nervy, když tom slyší divný zvuky. Už se rozhrnuje roští, chudák lovec v oči třeští a flinta mu padá z ruky. Na paseku posedu, kde myslivec slídil, vyjel medvěd na mopedu a bravurně řídil. Z upuštěný kulo...

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

Relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

0: rychle hraje Český impuls. Zapsáno,
1: kniha vázaný v kůži.
2: Zapsáno,
1: kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: že šel bych zas rád. Odpověď čekáte, nasrát, jo, nasrát.
1: Hrajeme vám country, folk a trampské písničky. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Soud dnes poslal do vazby 35-letou ženu podezřelou z vraždy. Případ odstartoval středeční nález části lidského těla v igelitové tašce na zahradě rodinného domu v Kinčperku nad Ohří, kde podezřelá se svým přítelem a jeho rodiči žila. Policisté k případu zatím detaily nezveřejnili, další informace poskytnou, jakmile to okolnosti dovolí. Média spekulují, že zavražděné bylo malé dítě. Obviněné ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Letiště Karlovy Vary by mělo přejít pod armádu do konce roku, jak dnes řekl ministr obrany Zuna. Jezero Milada na Ústecku zaplnili tisíce lidí na festivalu věnovaném středověku. V Mostě selhala výměna sdílených kol. Po čtvrt roce město končí spolupráci s firmou Recola. Radnice už vypověděla smlouvu kvůli porušování podmínek.
2: Zdravím spod Krušnohoří. Mostecká radnice si od výměny firem poskytujících sdílená kola slibovala lepší služby. Proto se v ulicích místo původně modrých bicyklů začaly objevovat růžové od konkurenční společnosti. Služba je ve městě populární. Na kolech se dá čtvrt, respektive půl hodiny jezdit zdarma. Jenže společnost Recola nedodržela, co slíbila. Malý počet bicyklů, problémy s údržbou a částečně i s jejich odkládáním. Právě to jsou hlavní důvody, proč ve městě růžová kola bez pardonu končí. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: V Zoo Hodonín se letos na jaře narodila mláďata drápkatých opiček tamarínů pinčích, přímorožce arabského nebo krasky červenozobé. Kanoistka Martina Sadková získala v troji stříbro, porazila jich jen Australanka Fox. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Během dne se začne obloha vybírat. Naměříme teploty 21 až 28 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: rychle hraje český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou rdesným s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

dneska ze služby pohřební, neveze na korbě předměty spotřební, ten její náklad je, žel také potřebný, 3 rakve velké a 2 prostřední. Asi na 20. kilometru stopnul to auto kluk v modrým svetru, vyšvih se svižně na ložnou plochu, zrovna když začal

čepní alkohol posílil kondici, na večer vyšli ven s úsměvem na líci, nevadil deštík jim z nebe se valící, auťáky stopujou na ulici. Projela spousta aut i pár kobyl, až je vzal zrát.

Padly panice, rázem je tu jejich konečná stanice, za jízdy skáčou přes postranice. Lakatoš Fero se vrhnul z korby, zaryl se nosem do jarní orby a jeho bratr Ján, zvaný Bydlo, z vejšky padlo kročmo na svodidlo. Po Ištvánovi zbyl Flek a Širák, nestih už zabrzdit s vlekem Tyrák. Šaňo si při pádu překous jazyk,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. V Toužimi na Karlovarsku zasahují hasiči. V jednom z panelových domů vybuchla dosud neznámá látka. Na místě zasahují všechny složky záchranného systému. Při explozi se podle prvotního šetření policie zranili dva lidé. Starší ženu v kritickém stavu vrtulník přepravuje do Vinohradské nemocnice v Praze. Mladšího muže sanitka odvezla do nemocnice v Plzni. Dalších 6 lidí se z domu muselo evakuovat. Událost se stala v ulici Na Zámecké poblíž náměstí. Igor Červený popřel rekonstrukci kanceláře za miliony. Ministr životního prostředí na Nově uvedl, že oprava jeho kanceláře bude za 250 tisíc. Červený reagoval na informace o zakázce týkající se stavebních úprav v budově ministerstva. Jak uvádí zpravodajský web iDnes.cz, ministrovu 30-metrovou kancelář čeká výměna dveří a podlah, úprava elektroinstalace, tapetování, nátěr radiátorů a malování. Milionové částky se podle Červeného týkají celkové rekonstrukce, včetně prostor v havarijním stavu. Ministerstvu podle něj protéká střecha a jsou plesnivé místnosti. K investicím na ministerstvu životního prostředí došlo poté, co původní ministerskou kancelář obsadil zmocněnec pro Green Deal Filip Turek. Východní Krkonoše mají svůj první poeziomat. Stojí u bývalé fary v Horním Maršově. Turistům i místním má nabídnout zhuštěnou paměť místa a zdejší krajiny.
2: Z kovové roury na zahradě ekologického vzdělávacího centra dotek zní 20 nahrávek. Návštěvníci uslyší staré krkonošské pověsti, povídání významných ekologů, ale také zvuk kosy sekající louku nebo básně místních umělců. Součástí dramaturgie je dokonce zábavný kvíz pro děti. Prvním městem ve východních Čechách, kde se objevil poeziomat, bylo v roce 2022 Vrchlabí. V celé republice jich dnes funguje víc než 110. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty Dnes.
1: Většinu Američanů nechává nadcházející fotbalový šampionát v klidu. Mistrovství světa se v drtivé většině vedle Kanady a Mexika odehraje právě na půdě Spojených států. Tam mají o fotbal největší zájem komunity imigrantů.
3: Domácí publikum v USA stále masivně preferuje americký fotbal. Tradičnímu evropskému fotbalu tady říkají soccer. Ten je velmi oblíbený u dívek. Ženské týmy jsou populární od školních let až po univerzity. U chlapců zájem ovládá americký fotbal. Města, která hostí letošní mistrovství světa v klasickém fotbale, hlásí zklamání z nedostatečné obsazenosti hotelů. Očekávala od této významné sportovní události více. Kromě vlažného zájmu Američanů za to mohou i vysoké ceny letenek a ubytování. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: V neděli čekáme polojasno až oblačno, místy s přehaňkami a bouřkami. Později odpoledne a k večeru se vyjasní. Naměříme 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě může být až 28.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

hadí kůže šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl povodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.

šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: cestou, let cestou. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: varovat, hvězdy jsou jízdní řád. Já vás chtěl varovat, hvězdy jsou jízdní řád.
1: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Obec Majetín naletěla šmejdům. Kvůli podvodným bankovním převodům přišla o zhruba 4 miliony korun. Pachatelé podle starostky vystupovali jako policisté a pracovník České národní banky. Pomocí psychologického nátlaku vylákali přístup k převodům z obecních účtů. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Část peněz se díky zásahu policie podařilo zachránit. Obec zároveň usiluje o náhradu škody. Pojišťovna ale zatím předběžně uvedla, že pojistné plnění neposkytne. Okolnosti podvodu vyšetřuje policie. Jan Bula a Václav Drbola už jsou mezi blahoslavenými. Jde o vyvrcholení 20-letého procesu. Na mši na výstavišti v Brně dorazilo víc než 13 tisíc lidí. Katolické kněží nechali popravit oběšením komunisté. Oba figurovali v takzvaném babickém procesu. Případ vraždy tří funkcionářů v Babicích posloužil komunistickému režimu na počátku 50. let jako záminka k represím proti katolické církvi. Slováci šetří už i na potravinách. Běžné nákupy omezuje až 40% lidí. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu. Ten odhalil, že nejvíc Slováků odkládá nákup oblečení, obuvi, nedopřeje si zábavu nebo dovolenou.
2: Dvě třetiny Slovákov hledají kompromis mezi kvalitou a cenou a jedna třetina přiznává, že při nákupoch siaha výlučně po nejlacnějších produktoch. Šetrenie se prejavuje i v stravovaní mimo domácností. Polovice národa obmedzila návštěvy reštaurácií a prevádzok s rýchlým občerstvením. Až 40% Slovákov pri nákupoch zohľadňuje ceny a do práce si nosia jedlo výhradne z domu. V príhraničných oblastiach sa robia veľké nákupy za hranicami. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Evropský parlament končí s Googlem. Ve čtvrtek přešel na francouzský internetový vyhledávač Quant. Chce tak snížit závislost Evropy na amerických technologiích a podpořit evropské služby zaměřené na soukromí. Jak uvedla agentura Reuters, uživatelé si ale můžou i dál vybírat jiné vyhledávače. V Evropském parlamentu zasedá 720 zákonodárců, zaměstnává tisíce asistentů a administrativních pracovníků. Pavel Kuka je v souvislosti s mistrovstvím světa ve fotbale optimistický. Bývalý reprezentant věří, že náš národní tým postoupí ze základní skupiny. Vicemistr Evropy z roku 96 to řekl v ranním vysílání Impulzu. Už samotný postup na šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku hodnotí jako obrovský úspěch. Podle Kuky ale máme na to myslet i výš.
3: Jsem optimista, máme velmi zajímavé mužstvo. Myslím si, že může dojít vždycky na nějaké překvapení. Počítám s postupem ze skupiny a potom už prostě to otázka je trochu štěstí a doufám, že budeme kluky sledovat co nejdéle.
1: V případě postupu ze skupiny se Pavel Kuka na zápas naší fotbalové reprezentace do Ameriky sám chystá. Národní tým do turnaje vstoupí 12. června v Mexiku soubojem s Jižní Koreou. Během dne bude polojasno až oblačno, místy s přehaňkami a bouřkami a s teplotami kolem 23. Na Jižní Moravě bude do 28 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Neapoli a o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Sofie se chystá obvinit dvojici řidičů s českým průkazem. Podle bulharských úřadů jsou zodpovědní za páteční smrtelnou nehodu autobusu, při které zemřeli 3 lidé a dalších 17 bylo zraněných. Jak uvedlo státní zastupitelství v Sofii, dvojice podezřelých šoférů měla české řidičské průkazy. Podle vyšetřovatelů muži zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli bulharskou metropolí víc než 150 km. Rychlostí. Jedno z vozidel se srazilo s autobusem MHD, zatímco druhé narazilo do zastávky. Síla nárazu prvního auta autobus převrátila na bok. Podle bulharské prokuratury na místě nehody nebyly ani viditelné žádné brzdné dráhy závodících aut. V Otrokovicích rychle roste zájem o sdílená kola. Radnice tuto ekologickou formu dopravy podporuje. Kdo jezdí na kole, může se dokonce těšit na odměnu.
2: V 18-tisícovém městě mají teď lidé k dispozici 60 sdílených kol na 16 stanovištích. Jejich využití roste značným tempem. Zájem je veliký. Systém registrace teď dokonce propojuje Otrokovice se Zlínem. Navíc je tu zajímavá pobídka. Jezdí několikrát týdně, budeš odměněn třeba vstupenkami na letní hudební festivaly. A ještě bonus, prvních 15 minut je zdarma. Jan Čada, Rádio Impuls, Otrokovice.
1: Sbírka historických vozů dopravního podniku Ostrava se rozrostla o 2 kusy. Autobus Škoda 706 RO z roku 1956 a o 14 let mladší tramvaj Tatra T3 vypadají jako nové. Předseda představenstva dopravního podniku Daniel Morris vyzdvihl hlavně opravu autobusu. Ten se totiž obnovoval z vraku podle dokumentace a fotografií.
3: Každá jednotlivá součástka prošla rukama inovační firmy, která se na tom spolu s náma podílela, takže to fakt bylo několik let usilovné práce, ale věřím, že všichni to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
1: V mladší zrestaurované tramvaji tehdy v Ostravě jezdil ještě průvodčí. I v renovovaném vozu se tak najde i původní místo na sezení s pokladnou, určené právě pro něj. Čtyřhru juniorek na Roland Garros vyhrály Češky, a to tenistky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková. Mladé české hráčky porazily dvojici Američanek. Pro Kovačkovou je to už třetí grandslamová trofej. Příští týden oslaví 16. O několik měsíců starší Zajíčková triumfovala poprvé. Vítězkou ženské dvouhry se pak v Paříži stala teprve 19-letá Ruska Mira Andrejevová. Porazila 114. hráčku světa Polku Maju Chvalinskou. V neděli čekáme polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami, později odpoledne a k večeru se vyjasní. Naměříme 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě se oteplí až na 28.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Soud v sobotu poslal do vazby 35-letou ženu podezřelou z vraždy. Podle informací TV Nova jde o ženu, která měla být ještě nedávno těhotná. Případ odstartoval středeční nález části lidského těla v igelitové tašce na zahradě rodinného domu v Kinčperku nad Ohří, kde podezřelá se svým přítelem a jeho rodiči žila. Policisté k případu zatím žádné detaily nezveřejnili. Další informace poskytnou, jakmile to okolnosti dovolí. Média spekulují, že zavražděné bylo malé dítě. Karviná zavádí nové hlídky městské policie. Cílem je posílit u lidí pocit bezpečí a přispět k rychlejší reakci na jejich podněty. Jednou z novinek je vznik specializované pohotovostní hlídky.
2: Ta bude lidem k dispozici 24 hodin denně. Tříčlenná posádka bude brázdit město ve služebním automobilu, zareaguje především na tísňová volání na linku 156 a pomůže rychle v situacích vyžadujících okamžitý zásah. Pokud nebude nic akutního, zaměří se pak na kontroly v problematických částech města. A protože si karvinští přejí potkávat častěji strážníky v ulicích, přibudou i pěší hlídky a jednu bude doprovázet služební pes. Průjezdnost silnic pro vozidla záchranářů pak zajistí nová dopravní hlídka. Ta vyřeší nesprávné parkování a hlídat bude dodržování dopravních předpisů. Eva Panošová, Rádio Impuls Karviná.
1: V Praze je nově v provozu velké dobíjecí centrum. Dobíječka v Novovysočanské ulici dokáže nabít až 161 elektromobilů. Jejímu plnému zprovoznění v Praze 9 předcházelo roční testování. Jedná se o kombinované dobíjecí centrum, které je výjimečné v tom, že je v lokalitě instalovaný řídící systém. Ten měří hodnoty spotřeby všech budov v areálu a také všech instalovaných dobíjecích bodů. Systém tak nepřetržitě kontroluje dostupný výkon trafostanic. Východní Krkonoše mají svůj první poeziomat. Stojí u bývalé fary v Horním Maršově. Turistům i místním má nabídnout zhuštěnou paměť místa a zdejší krajiny.
3: Z kovové roury na zahradě ekologického vzdělávacího centra dotek zní 20 nahrávek. Návštěvníci uslyší staré krkonošské pověsti, povídání významných ekologů, ale také zvuk kosy sekající louku nebo básně místních umělců. Součástí dramaturgie je dokonce zábavný kvíz pro děti. Prvním městem ve východních Čechách, kde se objevil poeziomat, bylo v roce 2022 Vrchlabí. V celé republice jich dnes funguje víc než 110. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty Dnes.
1: Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie Jessica Fox. Australanka v české metropoli zkompletovala po pátečním triumfu na kajaku zlatý double. Ze tří českých kanoistů ve finále světového poháru v Praze na medaili žádný z nich nedosáhl. Během dne bude polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami a s teplotami kolem 23 na jižní Moravě až do 28 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Vykročil z onoho minula, vykročil z onoho minula, jo, kde všichni měli mít stejně.

Ruka, co z tribuny kynula, společně přišli jsme od někud z minula, jo, a zřejmě odejdem stejně. A zřejmě odejdem stejně. Šedivá brána, co splynula s bránama, podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula s bránama, podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula, zmateně přilítla od někud z minula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska je šedivá.

0: Posloucháte Český impuls.
1: Stařičký autobus

tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů,

zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouřích,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení

Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Sofie se chystá obvinit dvojici řidičů s českým průkazem. Podle bulharských úřadů jsou zodpovědní za páteční smrtelnou nehodu autobusu, při které zemřeli 3 lidé a dalších 17 bylo zraněných. Jak uvedlo státní zastupitelství v Sofii, dvojice podezřelých šoférů měla české řidičské průkazy. Podle vyšetřovatelů muži zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli bulharskou metropolí víc než 150 km. Rychlostí. Jedno z vozidel se srazilo s autobusem MHD, zatímco druhé narazilo do zastávky. Síla nárazu prvního auta autobus převrátila na bok. Podle bulharské prokuratury na místě nehody nebyly ani viditelné žádné brzdné dráhy závodících aut. V Otrokovicích rychle roste zájem o sdílená kola. Radnice tuto ekologickou formu dopravy podporuje. Kdo jezdí na kole, může se dokonce těšit na odměnu.
2: V 18-tisícovém městě mají teď lidé k dispozici 60 sdílených kol na 16 stanovištích. Jejich využití roste značným tempem. Zájem je veliký. Systém registrace teď dokonce propojuje Otrokovice se Zlínem. Navíc je tu zajímavá pobídka. Jezdí několikrát týdně, budeš odměněn třeba vstupenkami na letní hudební festivaly. A ještě bonus, prvních 15 minut je zdarma. Jan Čada, Rádio Impuls, Otrokovice.
1: Sbírka historických vozů dopravního podniku Ostrava se rozrostla o 2 kusy. Autobus Škoda 706 RO z roku 1956 a o 14 let mladší tramvaj Tatra T3. Vypadají jako nové. Předseda představenstva dopravního podniku Daniel Morris vyzdvihl hlavně opravu autobusu. Ten se totiž obnovoval z vraku podle dokumentace a fotografií.
3: Každá jednotlivá součástka prošla rukama renovační firmy, která se na tom spolu s náma podílela. Takže to fakt bylo několik let usilovné práce, ale věřím, že všichni to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
1: V mladší zrestaurované tramvaji tehdy v Ostravě jezdil ještě průvodčí. I v renovovaném vozu se tak najde i původní místo na sezení s pokladnou, určené právě pro něj. Čtyřhru juniorek na Roland Garros vyhrály Češky, a to tenistky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková. Mladé české hráčky porazily dvojici Američanek. Pro Kovačkovou je to už třetí grandslamová trofej. Příští týden oslaví 16. O několik měsíců starší Zajíčková triumfovala poprvé. Vítězkou ženské dvouhry se pak v Paříži stala teprve 19-letá Ruska Mira Andrejevová. Porazila 114. hráčku světa Polku Maju Chvalinskou. V neděli čekáme polojasno až oblačno, místy s přehánkami a bouřkami, později odpoledne a k večeru se vyjasní. Naměříme 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě se oteplí až na 28.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluku 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích,

klásek, když je klukům 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít. A s těmi, co jsou vyni,

a říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější

0: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Soud v sobotu poslal do vazby 35-letou ženu podezřelou z vraždy. Podle informací TV Nova jde o ženu, která měla být ještě nedávno těhotná. Případ odstartoval středeční nález části lidského těla v igelitové tašce na zahradě rodinného domu v Kinčperku nad Ohří, kde podezřelá se svým přítelem a jeho rodiči žila. Policisté k případu zatím žádné detaily nezveřejnili. Další informace poskytnou, jakmile to okolnosti dovolí. Média spekulují, že zavražděné bylo malé dítě. Karviná zavádí nové hlídky městské policie. Cílem je posílit u lidí pocit bezpečí a přispět k rychlejší reakci na jejich podněty. Jednou z novinek je vznik specializované pohotovostní hlídky.
1: Ta bude lidem k dispozici 24 hodin denně. Tříčlenná posádka bude brázdit město ve služebním automobilu, zareaguje především na tísňová volání na linku 156 a pomůže rychle v situacích vyžadujících okamžitý zásah. Pokud nebude nic akutního, zaměří se pak na kontroly v problematických částech města. A protože si karvinští přejí potkávat častěji strážníky v ulicích, přibudou i pěší hlídky a jednu bude doprovázet služební pes. Průjezd